0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Radio. Konec legrace.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
3: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ještě pak víte, soudruží, kolik vojáků se vejde do západoněmeckého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci, Jasánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západoněmeckého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západoněmeckých soudruhů, vy tupci!
0: Rock Radio. Konec legrace.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

se matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no, teď. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Tuzemský rokový devadesátky v rokovém referendu. Co jste sjížděli před 30 lety? Jedničku má František Sahula s deskou Blues pro Hitchcocka z roku 1994. Dvojku dostala Pavla Kapitánová a album Nevěřím z roku 1996. Nebo můžete zvolit Žlutýho psa a jejich Trsátko, taky z roku 1996. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co ty děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noci mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

should fall in battle. My brothers who fight by my

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

0: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké středeční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Ministryně financí Alena Schillerová dnes bude pokračovat v jednání s dalšími členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už v úterý se setkala se 7 ministry. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval. Senát patrně zamítne rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Stejně by měl podle doporučení výboru naložit s koaličním návrhem změn v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Sněmovna asi bude muset znovu posoudit taky doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálým misí u mezinárodních organizací. Severní Korea odsoudila každoroční vojenská cvičení Jižní Koreje se Spojenými státy a oznámila, že bude i nadále uplatňovat právo na sebeobranu proti vojenským hrozbám ze strany obou zemí. Severokorejská státní agentura KCNA označila USA a Jižní Koreu za válečné štváče, kteří zvyšují napětí na korejském poloostrově. Fotbalisté Lyonu v úvodním zápase závěrečného čtvrtého předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s Fenerbahce Istanbul 1-1. Odvety se hrají za týden. Rock Radio. Počasí. Zpočátku dnes bude oblačno až zataženo, během nebude hlavně na jihu území místy až polojasno, ojediněle v severní polovině území místy se vyskytnou přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty opět na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava. Na D8 pozor ve směru na Prahu, na 40. kilometru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a jedno auto skončilo mimo dálnici.
5: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci! Ať máte stejně pěkný vstávání, jako máme pěkný vstávání my, vám přeje Honza,
7: Anabel
0: a Zuzka.
6: 3 minuty po 6. ve středu 19. srpna.
7: Dneska je středa.
6: Já jsem právě si tě chtěl zeptat, jestli máš dneska něco zajímavého.
7: Mám.
6: Co?
7: Je středa.
6: Jo, nic jiného, jenom tohle.
7: No, mám jako nabitej program, ale to asi nikoho nezajímá, takže řeknu, že jenom dneska je středa.
6: Dobře, počkej, tak já jsem na to špatně reagoval, můžem to dát ještě jednou?
7: Ano. Dneska je středa.
6: Jo, pojďme si dát Krejson. Rock Radio.

0: Clash a Londýn volá. To je něco jako takový ten song, ne? Praha už volá, Praha
1: Ježiš,
0: už volá.
1: Ježiš, to neznám, to musíš pustit pak.
0: To jsou nějaký, nevím, 50. 60. leta, to si pustíme.
1: Zní to skvěle,
0: samozřejmě, ale v dalším vstupu. Je 6 hodin 11 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu a dneska...
1: Rozdávačka další.
0: Já jsem myslel, že řekne, že je středa. Aha. To jsme to zase zkazila. Tak ještě jednou. A dneska...
1: Je středa.
0: Jo! A kromě toho?
1: Kromě toho stejně tak jako v pondělí a v úterý, tak i ve středu, náš oblíbený den z týdne, rozdáváme lístky na Dimitri Sabat, který se koná 29. v Kamínce u Rožnova.
0: V Roštíně, prosím.
1: Jo, v Roštíně, no tak dobře.
0: Kamínka v Roštíně.
1: To je skoro vedle.
0: Je to trošku jiné, ale každopádně já myslím, že byste tam trefili. Přesně tak. Takže pokud chcete na Dimitri Sabat podívat se, jak kapela hraje, ale i třeba si koupit nějaký merch, s klukama se potkat, nejenom na pódiu, ale i mimo pódium, tak si napište o dva lístky, a to do našeho messengeru na Facebook, anebo do vzkazu na Instagram.
1: No, nejenom, že se s nima můžete potkat, vy se s nima můžete vyfotit, získat exkluzivně podpis, což se vám na normálním koncertě... To radši na ně moc nešahejte, ale jo, tak jako decentně.
0: Ne,
1: kluci jsou hrozně miloučký, takže určitě se s váma rádi vyfotějí, dají vám podpis, což říkám je exkluzivní, protože na běžném koncertě se k ním takhle blízko nedostanete, právě proto jsou tady tyhle ty sabaty, protože to je pro blízký a skalní fanoušky.
0: Mě zajímá jedna jediná věc, podepisují se kluci na kozy?
1: Určitě, když si řekneš.
0: Jo, a řekneš si?
1: Já ne.
0: Máš velké plátno.
1: Já sice velké plátno mám, ale jako, že bych to užila potom, abych ho měla počmáraný pak celý víkend. To
0: pravda. Tak přátelé, pokud chcete na Dimitri Sabat, pište si, nezapomeňte připsat telefonní číslo a rozdáváme po 8:30. No a teď už Aerosmith a J.D. na Rock Radio.

0: To Ludan, to. Ale on mu neříkal Ludvo, on mu říkal Ludane.
1: Já myslím, že to byl Ludva. Každopádně
0: tak
1: přejeme
0: Ludva
1: všem
0: Ludan.
1: Ludvíkám no. A Ludanům všechno Ludan, nejlepší.
0: Ludanej se, předkočím ten pult.
1: Ježiš, to bych chtěl vidět.
0: Ne, to by se asi nestalo. Víme, že žádný atlet nejsem.
1: Hele, jinak dneska máme oslavu. My máme Marcela Herbolta a tadyhle je Marcela Augustová. Slaví dneska 61, naše kolegyně moderátorka, tak jí zdravíme a přejeme všechno nejlepší.
0: Happy, happy.
1: Ano. A jinak, co se týče dalších muzikantů, 81 let má britský zpěvák Ian Gillan z kapely Deep Purple. Krátce zpíval i z Black Sabbath.

Jako v 81 letech kluci teďka nedávno vydali s Purplama nový album Splet a pořád mu to zpívá. Takže Klovouček zdravíme. 63 let má další zpěvák, tentokrát Švéd Joey Tempest Europe.

0: Další krásný rockový hlas. No a 75 let má britský basista John Deacon z kapely Queen. Jeden ze nejlegendárnějších basových liků, nebo...
1: Top.
0: Viď? A to je všechno dneska.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: To je jako když si nalepíš náplast na chlupy a pak to třeba stokrát strhneš. Je to stejně příjemný. Jízač, je to krásný. Posíláme gratulace a za chvíli i song. Dáme si Panoptiko a Bátory.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tak tohle nevyvětrám.
6: Zase všude tolik vody.
5: A to je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
8: Ventilatory.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
10: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Bylo to jistý.
12: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Můžete být 70 nebo 60.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Panoptiko, Bátory, na Rock Rádiu, pár vteřin před 6:30. A tady je odpověď na moji předchozí otázku, jak to tedy je s tím Ludánkem nebo Ludvou. Hele, měli jsme pravdu oba.
1: Měli jsme pravdu oba, maminka mu říkala Ludánku, tatínek Ludvo.
2: Hrgot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to říct.
3: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak jsi u mě mrtvej muž.
1: Já to miluju, to je top. Ludánek, no.
0: Tak si pojďme...
1: Maminka klasicky zdrobňuje to.
0: Dáme si teďka s Ludánkem, neboli se Zuzánkem, si tady dáme zprávy.
1: Náš brýlatý Zuzánek je ready, tak jdem na to.
4: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
5: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku podle portálu Intersucho rekordní. Na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a taky o závětrnou stranu Krušných hor. Španělskou Granadu v úterý zasáhlo další zemětřesení, které zranilo 3 lidi a způsobilo menší škody na slavném paláci Alhambra. Ten zůstal po zbytek nezavřený. V úterý dopoledne měli podle Národního geografického institutu sílu 4,8 stupně. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a Karlovy Vary porazili prvoligový Sokolov 6-3.
4: Rock Radio. Počasí.
5: Počátku dnes bude oblačno až zataženo, během dne bude hlavně na jihu území i polojasno a místy se hlavně v severní polovině území vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia, jinak do 27.
4: Rock Radio. Doprava.
5: Opatrně na D8 ve směru na Prahu na 40. kilometru se srazily dva osobáky, je tam kratší kolona. Bouralo se taky v Karlových Varech na silnici číslo 6 na 120. kilometru. A pozor taky v Teplicích, tam se bouralo na Duchcovské ulici.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Právě a Zuzánek za námi, Aguano Apis a You Can't Stop Me před námi.

0: Je 6 hodin 40 minut, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu. Tohle byl Jimmy Jameson, Never Too Late, nikdy není pozdě. A my máme jednu špatnou zprávu, protože pro někoho už pozdě je. Přátelé, ZZ Top včera přišli o svou bezchybně pracující baterii bicích. Bubeník ZZ Top Frank Beard nás včera opustil ve věku 77 let. Ještě v červnu jsme mu gratulovali k narozeninám. V kapele, ano, povídej.
1: No, je to tak, já si to pamatuju, jsem právě chtěla říct, že nedávno jsme mu přáli k narozkám a teď tady kondolujeme, tak je to smutný, ale to samozřejmě život, jak Zuzka sarkasticky prohlásila, už byl starý.
0: Chudák. No, hele, v kapele hrál 56 let, to je velice úctyhodný dát s kapelou víc než s manželkou třeba, že?
1: Ale u těch hudebníků je prostě hezký, že oni neodcházejí, oni tady zůstávají díky té muzice už navždy, takže ano. Si myslím, že takhle to bude i s Frankem, aby jsme tady zbytečně nedělali pohřební atmosféru.
0: Nebudem,
1: samozřejmě upřímnou soustrast rodině, pozůstalým a budeme na něj vzpomínat pouze v dobrém.
0: Samozřejmě. Já jsem chtěl říct, že je vtipný, že byl jediný z kapely, kdo skoro celý život nosil jenom knír. Byl nejvíc vídaný s knírem a přitom beard v překladu znamená vousy.
1: Ano, je to tak.
0: No a jinak, co se týče dalšího koncertování, tak Billy Gibbons a Dusty Hill zrušili teda nějaký koncerty v rámci už tour předtím, protože už byl nemocný, pak zase vrátil, pak byl zase nemocný, takže už mají za něj záskok. A v koncertování zřejmě teda budou pokračovat, protože Frank by si to údajně tak přál. A já jsem jenom chtěl říct, že to je hrozná náhoda, protože zrovna včera, převčírem jsem si při uklízení doma ZZ Top pouštěl, po dlouhý době jsem si sjel nějaký jejich pecky, tak asi znamení. Takže Franku děkujem.
1: Takže umřel kvůli tobě, no tak to máme všichni radost, děkujeme ti Honzíku, že náš připravuješ o takovýhle hudební legendy a za chviličku si dáme Offspring.
0: No počkej, tak to asi, co bych se mohl dneska pustit, tak Mark Ztracený, třeba Michal David, něco zkusíme to, ne zase?
1: Jako co?
0: No nic.
1: Vysvětlíš mi to, až vypneš to, díky. Ano.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.br.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde?
5: Od lesa prodá auto u ESA.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonařka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 7 minut do 7 hodiny raní, co se nevešlo, Zuzko?
2: Do antikvariátu v Kalifornii přišel balíček s knihou, tu se tam rozhodlo po 40 letech vrátit člověk, který ji kdysi ukradl, a k tomu dodal ještě omluvný dopis a $100.
1: Jenom,
2: to je dobrý, ne?
1: Jako výpůjčka
3: za... ukradl knihu, která měla hodnotu tak $2.
2: Ano, přesně tak, nebylo to žádný jako veledílo, byla úplně nějaká obyč kniha. Tak jsem si říkala, jak jsi nám tady kdysi vyprávila, že jsi byla v situaci, kdy jsi musela ukrást nějakého tuňáka nebo co.
3: No.
2: Tak jestli jako bys taky nechtěla napravit karmu a přidat...
3: Kdybych došla do Alberta se $100 s tím... Ani ne.
2: A s tuňákem.
3: No, já myslím, že tyhle koncerny a zrovna Albert, který jsou svině, který chovají slepicový, ty, jak se tomu říká, v klecích slepice chovají.
2: A to chová přímo Albert, jo?
3: No, kupujou ho tam tať maso, no, jsou tím pověstní, že jako jedni z mála odmítli vlastně zrušit odběr od chovatelů, který to takhle nehumánně chovají v klecích, takže jdu do...
1: Já se těším na reklamní blok, až tam bude reklama, to ti naši obchodňáci poděkují.
3: Já doufám, že zrovna s tímto řetězcem reklamy nemáme.
1: No, myslím, že jo.
3: Ježiš.
1: Takže děkujem. Já bych asi možná...
3: Já na byl už nebudeme pouštět ke slovu.
1: No. Já přemýšlím, jak to jako zamést, víš, jakože hele, venku už se svítá.
3: To nezameteš.
1: Pták tam letěl, pták tam
3: holub,
1: byl teďko.
3: Hele, holub.
1: No, a ne z toho tu nějaká zpátky vrátit, všechno je zachráněno. My se moc omlouváme.
2: A jdeme nakupovat Albert.
1: Máme vás rádi, samozřejmě.
3: Já určitě.
1: Já tam hned dneska dám dvojku do kasy.
3: Tak to si jít. Tam dej ze svýho, já teda ze svýho určitě dávat nebudu.
1: Jdeme radši na muziku, status quo in the army now.

0: Dvě minuty do 7 hodiny, status quo na playlistu s Peckou in the Army na poslední věc, kterou si dáme před zprávama se Zuzkou, který budou už za chvíli. Tak pěkný ráno.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.

FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme 7 hodin a jsou tu zprávy. Ministr vnitra Lubomír Metnar věří, že příští rok bude díky rozpočtu ministerstva vnitra možné nabrat víc policistů i hasičů a navýšit jejich platy. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou zmínil, že se dohodlo také na zvýšení dotací pro dobrovolné hasiče. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků budou patřit mezi hlavní body, které dnes bude projednávat Senát. Kontroverzní novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, bude probírat nejdřív až ve čtvrtek. Americký prezident Donald Trump označil Hormuzský průliv za nové území Spojených států. Poznamenal, že USA žádné rozhovory s Íránem neplánují. Na své sociální síti Truth Social také tvrdil, že průliv, klíčový pro přepravu ropy, zůstává otevřený navzdory omezenému provozu a hlášenému zásahu lodi vyplouvající z této úžiny. Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Američankou Madison Keys. Loňské vítězce Australian Open podlehla světová jednička 1-6-3-6 a ani ve třetím utkání v kariéře s ní neuhrála alespoň set.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Zpočátku dnes bude oblačno až zataženo, během nebude hlavně na jihu území polojasno, v severní polovině území se vyskytnou přehánky, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Stále se řeší nehoda u Karlových Varů na trase Cheb Karlovy Vary na poslnici číslo 6 na 120. kilometru a v Teplicích se bouralo na Duchcovské ulici.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Ať dneska vrátíte, co jste kdy ukradli, vám se Honza,
8: Anabel
1: a Zuzka.
7: 6:03 ve středu 19. srpna. Přátelé, pokud jste rošťáci nebo roštěnky, tak tady pro vás máme zadax dva lístky do Roštína, nebo lépe řečeno do Kamínky v Roštíně.
8: Jo, ty to taky říkáš po každý nějak jinak.
7: To nevadí, je to Roštín pořád stejně.
8: Je to tak, přátelé, máme tady dva lístky na Dimitrisabat, takže pokud se chcete zúčastnit, je to 29. v Kamínce u Roštína a jednomu z vás to rozdáme po 8:30, takže napište na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte mobil.
7: Krásný to bylo, takhle tě mám rád.
8: Vážně?
7: Lucie to zpívá.
0: Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej výrok. Když hrajete každý den, jednou něco vyplodíte. Joey Tempest.

0: Halfway to Heaven, na půl cesty do nebe s kapelou Europe na Rock Rádiu v 7 hodin a 11 minut. Je středa 19. srpna a tenhle song tu opět nebyl náhodou. Hrál proto, že Joey Tempest, zpěvák kapely Europe, dneska slaví krásných 63 let. No a protože je to Švéd, tak se samozřejmě nejmenuje Joey Tempest, ale jeho občanský jméno je Rolf Magnus Joachim Larsson. Ano, teď už to zní jako kluk ze Švédska, který má rád masový koule. A je zajímavý, že svoje umělecký jméno si vybral už v roce 79, když zakládali Europe, která se tehdy ještě nemenovala Europe, podle divadelní hry Williama Shakespearea The Tempest, což znamená bouře.
1: Tempest, není to nějaký, to je tempech. Dobrý, ty si pletu.
0: Není to tempech.
1: Není to něco k jídlu.
0: Ale že by to byl ten pes.
1: Ten pes, jako, to poznám.
0: Joey ten pes.
1: To já znám. Zajímavý je, že vůbec nemusel být hudebníkem, protože v mládí jako malej kluk byl posedlej vesmírem a lítání a přál si stát se astronautem, jsem chtěl říct kosmonautem, ale to je podobný, ne? Mhm. Kosmonaut, astronaut. No, jeho tatínek byl kapitán letadla a Joey s ním občas létal v kokpitu, takže právě proto a navíc miloval Davida Bowieho Space Oddity, která ho ostatně později inspirovala ke vzniku hitu The Final Countdown.
0: Hezký.
1: Hezký, viď?
0: Mm-hmm.
1: Pěkný.
0: Tak vidíš, mohl být jako...
1: A mimochodem Final Countdown původně vůbec nebyla zamýšlená jako megahit, prostě se líbila kapele, tak jí dali ven a... Nakonec to dopadlo, jak to dopadlo.
0: Tak ono to tak většinou je, že napíšeš něco,
1: něco
0: a říkáš si...
1: Něco, co vůbec
0: si...
1: nečekáš, věď, a ono to je, ono.
0: A ono to vyjde.
1: Tak takhle to vyšlo jim. Krásně.
0: Buďme rádi, krásný hit, který vyletěl, vyletěl ke hvězdám, takže si vlastně trošku Joey splnil to svoje přání stát se astronautem.
1: Je to tak, splnilo se mu to trochu jinak, takže mu přejeme všechno nejlepší a další úspěšné roky.
0: A není posíláme metry, mu, ne, není, je mu 63, tak ještě není, prosím tě.
1: Sijám srandu.
0: A teď zítra ten smutek, no nic. Jdeme dál, Blur, Song 2 na Rock Rádiu právě teď.

0: Avante Shadowing for an Angel na Rock Rádiu v 7.20. Přátelé, v sobotu budeme mít 22. srpna a festival Rock In se zastaví na Konopišti a my se tam zastavíme s ním a podle mých informací tady to vypadá, že je to poslední Rock In letos, ne jako celkově, ale ten, na kterým se zastavíme s celým naším týmem, to znamená hostesky, merch, stánek a hlavně tady naše paní Anabel.
1: Ano, budeme tam, budeme vám prodávat v našem stánku různé upomínkové předměty, merch, můžete si tam pořídit kondomy, rockrády a ty jsou zdarma.
0: Ty nebo taky?
1: Placky, já ne, určitě ne, já budu moderovat, tam to, na to máme jiný lidi. Každopádně jsem chtěla říct, určitě se zastavte za našimi hosteskami u našeho stánku a pokud ještě nemáte líst,

0: ještě dodala.
1: No, takže...
0: Jo, taky důležitá věc. Přímo v místě, to znamená na konopišti, budou v pátek někde ukrytý 4 kusy lístků, takže můžete taky vyrazit hledat. Nápovědy jsou přímo na stránkách festivalu Rock In, to znamená na sociálních sítích.
1: Takže buď zkuste štěstí v hledací soutěži, nebo zkuste štěstí v naší rozdávačce, tak jako tak stavte se potom na stánku nafouknout si náš kondom na hlavu.
0: Jubí.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Teď se ještě chvíli odpočineme od muziky, za chvíli se vrátíme, dáme si Bad Wolves a jejich Zombie.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Ale ticho. Bad Wolves Zombie v 7 hodin a skoro 30 minut, je půl osmý. A na Rock Rádiu je čas na Zuzku a další rychlej přehled zpráv. Kdyby vám připadalo divný, že to říkám sám, tak je to tím, že Anna Beltway, ale nebaví se se mnou.
1: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Dimitri, Horkýže Slíže, Trautenberg a Traktor 22. srpna na Konopišti. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
2: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
3: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Konopiště. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Rock Radio, co se děje?
4: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku podle portálu Intersucho rekordní. Na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a taky o závěternou stranu Krušných hor. Španělskou Granadu v úterý zasáhlo další zemětřesení, které zranilo 3 lidi a způsobilo menší škody na slavném paláci Alhambra. Ten zůstal po zbytek dne uzavřený. V úterý dopoledne měli podle Národního geografického institutu sílu 4,8 stupně. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a Karlovy Vary porazili prvoligový Sokolov 6-3.
1: Rock Radio, počasí.
4: Aktuálně máme venku oblačno a je zataženo, během dne bude hlavně na jihu území místy i polojasno. V severní polovině území se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia, jinak do 27.
1: Rock Radio, doprava.
4: Vertyně v Podkrkonoší se bouralo na Úpické ulici a v Teplicích se stále řeší nehoda dvou osobáků na Duchcovské.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: A jdeme dál, máme tu holky, máme tu mašiny, tak tu máme Jana Landu.

0: 7 hodin 36 minut na našich hodinách prozrazuje, že Dan Landa dohrál Holky a mašiny. Nevím jak, neptejte se mě. Posloucháte Rock Radio, rokový rozjezd s dnešním středečním datem 19. srpna a i dneska se slaví různý ptákoviny. Máme třeba Světový den fotografie nebo den letectví, den brambor, to je taky dobrý. A hlavně...
1: den brambor, to mám, brambory mají svůj den.
0: No jasně, i brambory musí mít svůj svátek. No ale jak říká lidový přísloví, u některých lidí máte jasný důkaz, že člověk pochází z opice. Dneska mají svůj svátek orangutani. Mm-hmm. Znáš někoho, kdo vypadá jako orangutan?
1: Spoustu lidí vypadá jako orangutani a přišlo mi, že ani nepřeskočili tu evoluci, bohužel.
0: Hele, jsou i tak chlupatý, nebo jenom tak chytrý?
1: Jenom tak blbý.
0: Já bych nechtěl jako naznačovat, že jo, nemůžem tady zase mluvit o někom konkrétně, ale taky bych měl pár tipů.
1: Já bych ani nenaznačovala, ale víme, že někdo třeba jako šimpanz nebo opice nevypadá, ale IQ má nižší, takže to tak prostě je, no. Někomu Bůh nezandal tak, jak všem ostatním.
0: A přitom, co si budeme, orangutáni jsou strašně hezký opičky.
1: Jo, já moc nejsem lidoop. Teda lidoop, teda opicomil. Je to dneska myslí, člověk.
0: Já jsem čekal, že právě tady proběhlo dneska... nějaký přiznání.
1: Ne. Já dneska už po mně nic nechtějte, já jsem úplně vyřízená. Já jsem zase moc nespala a na mém IQ se to projevuje tak, že právě jsem na úrovni toho orangutána.
0: Akorát u tebe je to IQ pohyblivý, u některých jiných lidí tak, zůstává tam,
1: já kde... mám dny, kdy je to v normě a pak mám dny toho orangutána, ale oni jsou prý docela chytrý, takže to není tak špatný.
0: Dobře, jinými slovy, přátelé, dneska je středa 19. srpna, Anabel má svátek, přejeme všechno nejlepší. Za chvíli Eagles, Hotel California.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Celý den plný rocku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Mijuš SRO, Galva a Gemini.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.

0: Five Finger Death Punch, Lift Me Up, zvedni mě 9 minut před 8 na Rock Rádiu.
1: Cítím starce jedoucího na koze. Ne, teda jsem chtěla říct Marcela na motorce, pardon.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Výlety stále ještě je čas na ně vyrazit. Dnes pro připomenutí jeden do Rudy Železné. Nachází se tam druhý z české trojkoruny motomuzeí. O tom prvním z hor Kašperských už byla řeč. V Rudě Železné je exponátem už sám objekt motomuza. Patří totiž k nejstarším dochovaným budovám v centrální části Šumavy, kde o bývalý lovecký zámeček z roku 1690, který nechal postavit Jindřich z Nordhaftu. Ten v roce 1989 jen tak unikl demolici, aby prošel v letech 2004 až 5 rekonstrukcí. No a v jeho levé části se nachází auto i moto muzeum. A i tady najdete mezi exponáty perly. Mimo jiné první vyráběný automobil značky Škoda, u kterého při výrobě kol nebylo potřeba jako dnes pryže, ale nejvíce se zapotil místní tesař, neb kola jsou loukoťová. Hodně velkou zajímavostí je i motocykl Čechie Bemerland. Ten sice mají všude možně a ví se o něm, že je to historicky nejdelší sériově vyráběný motocykl historie, ale v Železné Rudě mají jeho, a teď se podržte, závodní verzi. Ta je přeci jen o kousek kratší, i proto stojí za to jí zhlédnout. K vidění je tam i opravdu unikát. Motocykl klatovské značky Gorner, který vznikl v roce 1921. Otvírací dobu hledejte na webovkách historickémoto.cz, pokud byste se rozhodli vyjet i jako parta 10 a víc lidí. Rádi vám otevřou i mimo tam uvedené časy. Tak tradá do Rudy Železné.
2: Rock Radio. Motokeci.

0: Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Další název písně už jsme si nemohli vybrat.
1: To jsem chtěl říct, budeme to překládat, Honzíku, lekce angličtiny nebo až jindy?
0: Jo, jo, když to toleruješ, tohle, tak tvoje děti budou další.
1: Já co si pod tím mám představit?
0: Já bych to nerozebíral dál už radši.
1: Já dost jako takový, jako... No dobře, tak si dáme zprávy.
0: Už za chvíli.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
7: Vše pro bagr, náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Ministryně financí Alena Schillerová dnes bude pokračovat v jednání s dalšími členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už v úterý se setkala se 7 ministry. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval. Senát patrně zamítne rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Stejně by měl podle doporučení výboru naložit s koaličním návrhem změn v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Severní Korea odsoudila každoroční vojenská cvičení Jižní Koreje se Spojenými státy a oznámila, že bude i nadále uplatňovat právo na sebeobranu proti vojenským hrozbám ze strany obou zemí. Severokorejská státní agentura KCNA označila USA a Jižní Koreu za válečné štváče, kteří zvyšují napětí na korejském poloostrově. Fotbalisté Lyonu v úvodním zápase závěrečného čtvrtého předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s Fenerbahce Istanbul 1-1. Odveta se hraje za týden.
13: Rock Radio, počasí.
12: Aktuálně máme venku oblačno až zataženo, během dne bude hlavně na jihu území místy polojasno, v severní polovině území se místy vyskytnou přehánky, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia, jinak se maxima budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
13: Rock Radio. Doprava.
12: Na D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu v Brně na 196,5 kilometru se srazil nákladák s osobákem a ve Zlíně jsou sobě 3 osobáky na okružní ulici.
11: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
13: Rock Radio. Rádio. Rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať je dneska středa, vám přeje Honza.
1: Anabel.
12: A Zuzka.
0: Máme 19. srpna, krátce po 8:04. A přátelé, my už za půl hodiny budeme rozdávat další nadělení.
1: Ano, máme tady dva lístky na Dimitri Sabat, takže pokud se ho chcete zúčastnit, je to 29. v Kamínce a stačí si napsat.
0: V Kamínce v Roštíně.
1: V Roštíně, ano.
0: Tak dobrý, já to
1: miluju. Ne v Kamínkách, ale v Kamínce v Roštíně.
0: Kamínce v Roštíně.
1: Je to boží, no. Ta kombinace těch dvou názvů je prostě taková symbiózní.
0: Takže jestli si někdo chcete zaroštovat uprostřed nějakého mošpitu na kapelu Dimitri, tak si ho lístky napište buď do Messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte na telefonní číslo, rozdáváme po 8:30. Chcete mi ještě něco sdělit? Zuzka se tak kouká jako z okna, že už by šla ven.
12: Jako, chceš není pustit? Tam úplně hezky, ale chtěla bych propustit.
1: Já bych chtěla jenom dodat, že dnes je středa.
0: Správně, krásný, tak si pojďme dát radši muziku. Nightwish, Phantom Opéry.
13: Rock Radio.

0: máme 25!
1: 5x5 znamená 25 a nás ruky nezebou. Nezebou, přesně tak, protože je léto, i když to teďka venku ještě nevypadá.
2: Je léto a já všechno v péči mám.
1: Tam jsi říkal špatný písmeno.
2: Já vím. Stejně jako u toho zebání. Mohlo být ječko na začátku, no nic, nebudu mi to rozebírat.
1: 8 hodin.
2: Lingvistický hrátky s Anabel Párovou. No,
1: 8 hodin, 14 minut, tady u nás na Rok Rádiu. Je středa. Jsem chtěl říct,
2: dneska jsme to připomněli jenom po 94. Je fajn, že to lidi nezapomenou s náma, jaký den v týdnu zrovna.
1: Musíme to říct, protože kolegové už to tolik říkat nebudou. Já jsem chtěl tady říct jednu krátkou blbost z historického okna, ale už jsme to tak zakecali, že vlastně nevím.
2: Fakt jo, takže ten vstup jsme vlastně zaplnili a tím pádem už nemusíme pracovat. Mimochodem, ta další píseň je hrozně hezká, romantická.
1: Myslíš, Crash Test Dummies, víš, co jsou Crash Test Dummies?
2: Ne.
1: To jsou takový ty figuríny, který strkají do aut na crash testy. Když se testuje auto, jak jsou ty
2: tak
1: deformační zóny.
2: Tak je jako blbej, ne? Dummies je jako něco blbýho, nebo jako co?
1: Jo, jo, ano. Dummy no. Jako blbý a dummies jsou vlastně...
2: A crash test je crash test, no, tak to je...
1: Takže ti to došlo.
2: Takže mi to došlo. Já díky tomu, že k tobě chodím pravidelně na lekce angličtiny, tak už začínám rozumět té řeči.
1: Já si myslím, že bychom tohle měli zavést pravidelně.
2: To zavedeme.
1: My jsme se tady o tom se Zuzkou bavili, že lekce angličtiny je něco, co my Češi potřebujeme hodně, protože neumíme mluvit často ani svou vlastní řečí, natož nějakou cizí. Takže...
2: A my jsme ty praví dva, který by měli edukovat.
1: Rozhodně.
3: Chtěla říct, že by se možná hodila občas i lekce češtiny, protože před tímhletím vstupem, když jsme se bavili o tom textu, tak Anabel tady řekla, je to píseň textu.
2: A předtím jsem řekla, že jsem si hrála prsa na hadovi.
3: Takže dneska, něco je špatně.
2: Já jsem dneska velice fresh, bych chtěla všem oznámit jako každý den.
1: Možná se na tom angličtinu vykašlem, čověče, ta čeština by si
2: začala. Tím bych začala. Dobře. A já si jdu hřát prsa na hadovi a dáme si crash test dummies.

0: Seether, Here and Now, tady a teď v 8 hodin, 23 minut na Rock Rádiu, vám prozradíme, co budeme dělat už příští, vlastně přes příští víkend, ten poslední srpnový víkend tady u nás v éteru na Rock Rádiu. Je tu totiž další Explosive Josef Summerfest 2026.
1: Ten Josef tam byl, nebo toho jsi tam přidal?
0: Josef Sommer?
1: Kdo je Josef?
0: Tak pak byl Josef Kemmer, Zygmunt Winter a tak.
1: A je to Kemmerfest nebo Josef Fest? Nebo
0: Josef Summerfest?
1: Aha, krásný.
0: To je ten herec.
1: Každopádně, přátelé, čeká vás víkend plný živáků, je to opravdu nabitý, jsou tam samý známý a skvělý kapely a jejich nejlepší živáky, který pro vás vybral náš Kamil, takže je zaručená kvalita, třeba v pátek Halloween, Panoptiko, AC/DC, Proteus, Iron Maiden, sobota Olympici, Linkin Park, Tři sestry, Ghost, neděle Guns N' Roses, Harley, Škorpíci, Bon Jovi, Trautenberg a spoustu dalších. Kdo se chce podívat na celý line-up, najdete ho na našich sociálních sítích, takže připravte nějaký občerstvení, vyžeňte tchýni k sousedům a užijte si náš Explosive Summerfest.
0: Začínáme už v pátek 28. srpna na vlnách Rock Rádia v 15 hodin. Jedeme až do půlnoci, co hodina to jeden koncert a potom v sobotu i v neděli startujeme v 9 hodin ráno a zase jedeme až do půlnoci, takže je na co se těšit.
2: Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.
0: No a třeba v sobotu ve 14 hodin vám vyhrávat naživo z našeho rádia budou Kysáci. Tak my si za chvíli dáme s peckou Reason to Live.
3: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Mami, já mám řidičák.
11: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
12: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
13: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
14: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
15: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Reason to live, důvod žít, jsou Kysáci a taky samozřejmě Rock Radio a spousta slušné muziky, kterou do vás ještě nacpeme do 9 hodin rána, ale protože, nebo ráno, fuj, ale teď máme 2 minuty po 8:30, tak myslím, že je čas, aby si Zuzka dala sport. Dáš si sport?
1: No jo, když to musí být.
0: Musí to být, Marišo.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Sport.
1: Tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaj v Cincinnati do osmifinále. Bejlek porazila Jekaterinu Alexandrovou z Ruska a Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovič. Fotbalisté Lyonu v úvodním zápase závěrečného 4. předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s Fenerbahce Istanbul 1-1. Odveta se hraje za týden. A hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a Karlovy Vary porazili prvoligový Sokolov 6-3.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D10 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 5. kilometru, kde se srazily 3 osobáky. V Praze se řeší nehoda na Českobrodské ulici a pozor taky na D1 v Brně ve směru na Prahu, tam se bouralo na 196.5. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky, speciálně pro tebe tvoje milovaný vanastovky a otevři oči.

0: Varastovky chtějí, abyste otevřeli oči v 8 hodin a 38 minut na Rock Rádiu. My chceme, abyste teď otevřeli spíš uši.
1: Uši?
0: No, aby poslouchali, jestli jim zvoní mobil. To už je ono.
1: Někomu zvoní mobil.
0: Zvedni to. Volá ti nějaká kráva.
1: Volá ti nějaká kráva.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Máme 8 hodin a 42 minut k tomu a někde na cestách jsme dneska chytli Martina ze Slanýho. Martine, dobré ráno přejeme.
2: Dobré ránko.
1: Čověče, ty tam máš teda velký ruch takhle.
3: Jo, to je dálnice.
1: Jedeš někam do práce, z práce, seš v práci?
3: Jsem v práci, jedem s kolegou do Benátek.
1: Do Benátek na Dizeru nebo do Benátek?
3: Do Benátek na Dizeru.
1: Už jsem si řekl, jestli Itálie, že bychom ti záviděli.
2: Ježíš, do Itošky to bych záviděla. Na Dizeru jsem ještě nebyla, takže to nevím, jestli je závidění hodný nebo ne, ale někdy bych si tam udělala. Ne, není to tam tak hezky jako v Itošce. Škoda.
1: Prosím tě, Martine, dva lístky, Dimitri Sabat, už jsi tam někdy byl?
3: Nebyl, ještě jsem neměl to štěstí.
1: A seš fanoušek Dimitri, počítám, že asi jo.
3: Jsem, chystáme se v září na Mělník na Vinobraní.
1: Hezký. Letos tam jsou Dimitri, no tak to si užijete, Mělník Vinobraní je krásný.
3: To je...
1: Hele, prosím tě, dva lupeny, ty jsi psal, že by dcera určitě jela s tebou v závorce 14, to znamená, že máš 14-letou rockerku doma.
3: Přesně tak.
1: A jak zvládáš to, že holky v tomhletom... věku už s nima tříská puberta.
3: No, je to tím dobrý.
1: Je to dobrý.
2: Dobře si je vychoval, táto.
1: No tak v tom případě jako asi nezbývá, než závidět, jestli takhle pojedete hezky spolu. A dcera taky miluje Dimitri, Nojda a tak.
3: Taky, Dimitri, traktory.
1: Hezký.
2: Takže správná výchova.
1: Tak. No a prosím tě, půjdete do kotle, nebo jste spíš takový ty, co postávají někde vzadu, protože dcera ještě neví, co to je mošpit?
3: Tak to ještě uvidíme, asi bude záležet na situaci.
2: Tam je to takový rodinný, tam se nemusíte bát jít ani do kotle, nikdo vás neušlape.
3: No, tak to je paráda.
1: Tak Martine, my posíláme pozdravy na cesty, lístky dorazí, pozdravy od nás dceru, děkujeme za poslech rockový muziky, za to, že i mladý generace nám dorůstají pro slušnou muziku. Moc si to užijte, pak nám klidně napiš, jaký to bylo a měj se hezky.
2: Měj se krásně, ahoj.
1: Hezký ráno, čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
2: Tam byla nějaká velká výchřica.
1: Tam byl nějaký jako takový fukar.
2: Takový fukárek.
1: Jestli tam někdo zrovna nevyfoukával, Martina, po cestě. No, tak si teď dáme něco, nějakou muziku. Mám tady Queeny, jejich basák dneska slaví narozky, tak bychom si mohli dát I want to break free, já chci rozbít zadarmo. Co ty na to?
2: Dobře, tak se rozbijeme zdarma u Queenů.

0: Kontrast, bomba na Rock Rádiu v 8 hodin, 51 minut.
1: Víš, co je bomba?
0: Ne.
1: Kromě toho, že je středa.
0: Že
1: tohle... Odcházíme.
0: Jo. Ona mě nenechala ani hádat, to je
1: máme
0: hrozný.
1: Máme konec směr. Jo, promiň, ty jsi to chtěl hádat, aha.
0: Počkej, tak jako zase znova,
1: tak
0: jo.
1: Tak uděláme to ještě jednou. Jo. Víš, co je bomba?
0: Nevím.
1: Kromě toho, že je středa.
0: Nevím.
1: Tak to zkus hádat.
0: Nevím.
1: No, tak vidíš. Blbej jsi jak necky, tak co ti mám nechat hádat, proto jsem ti to radši řekla, aby jsi nestrapňoval, miláčku.
0: Můj kamarád říká, je blbá jak malovaný sáňky, to miluju.
1: To je dobrý, malovaný sáňky.
0: Nebo jo. Sáňky v létě, to je taky hezký, ale blbá jak malovaný sáňky, to je super. Často to sedí.
1: Starosvětský.
0: Ano.
1: Páčí se mi to velmi. A páčí se mi i to, že můžem odejít z práce a jít si užívat života do další práce.
0: Určitě teďka všichni posluchači, co nás slyší, jsou nadšený a skáčou za nás do výšky, že my už jdeme domů.
1: A to s tím vstáváme ve 4 každý den.
0: To je pravda.
1: Jo.
0: Ještě něco?
1: Ne, to je všechno. Mějte se krásně, zítra se 6, páček, shledáček.
0: Mějte krásný den, tohle jsou Tři sestry a Zelená na Rock Rádiu.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Oh.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Česká republika vyšle do boje o Oscara v kategorii Mezinárodní celovečerní film Československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků budou patřit mezi hlavní body, které dnes bude projednávat Senát. Kontroverzní novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, bude probíhat nejdříve ve čtvrtek. Americký prezident Donald Trump označil Hormuzský průliv za nové území Spojených států. Poznamenal, že USA žádné rozhovory s Íránem neplánují. Na své sociální síti Truth Social také tvrdil, že průliv, klíčový pro přepravu ropy, zůstává otevřený navzdory omezenému provozu a hlášenému zásahu lodi vyplouvající z této úžiny. Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Američankou Madison Keys. Loňské vítězce Australian Open podlehla světová jednička 1-6 a 3-6.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Aktuálně máme venku oblačno a zataženo, během dne bude hlavně na jihu území i polojasno a v severní polovině území se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D10 se řeší nehoda tří osobáků ve směru na Prahu na 5,5 kilometru. V Praze se bouralo na Pražském okruhu ve směru Ruzyně D7 na 23. kilometru a v Písku si dejte pozor na nehodu, která se řeší na Budějovické ulici.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: Startuje rokový dopoledne středeční s datem 19. srpna. Děkujeme Zuzance za zprávy. Dokonce můžeme poděkovat, protože nám přinesla nový vydání časopisu Classic Rock. Děkujeme.
1: No není zač.
2: Teď by se jako mělo říct, děkujeme, odejděte, ale neodejděte, zůstaňte ještě, no řekla si, že ho máme rozdat, tak ho budeme rozdávat na našich sociálních sítích, nebo respektive na Facebooku, už máme příspěvek, pod který můžete napsat, pokud byste ho chtěli. Hlavním tématem kapela Deep Purple a vydání jejich nového alba, který zastínilo, nebo zastínila událost, která se stala minulý týden, a to, že gitarista Richie Blackmore po 33 letech s kapelou vystoupil na jednom pódiu. Představ si to.
1: No já o tom vím samozřejmě, ale neviděla jsem to.
2: No to nevadí, ale důležitý je, že se to stalo. Mm-hmm. To je opravdu pro fanoušky kapely Deep Purple, jako jsem já, úplně best, top, Everest, tak to je zásadní věc, si myslím. Mm-hmm. A právě ta zastínila vydání nového alba, který jako já, fanoušek velký kapely Deep Purple, nemusím. Nemám rád kytaristu Simona McBride, který tam nastoupil.
1: Jo, aha.
2: A ty dvě desky, který s nima natočil, tak...
1: Ale třeba seš jedinej.
2: Nejsem. Můj kamarád Vašek Votruba.
1: Jo, tak ten taky ho nebá rád.
2: Dobře, tak taky, lidi, tak taky říkal, jasný. Že to stojí za prd. A ne, prostě se mi to nelíbí, jako už. No, to je špatně. Ale tak co? V novým časopisu Classic Rock se můžete dočíst o tom, proč to tak je a jak se na novou desku dívají chlapci. Takže pište na náš Facebook pod příspěvek, jestli chcete nový číslo časopisu Classic Rock. No a my si pojďme dát muziku. Dáme si Sunrise Avenue, může být?
1: Může, pojďme na to.
2: Na odchod ze studia.
1: Ano, krásně.

Tak tohle byli Mr. Big, To Be With You na Rock Rádiu, 9 hodin a 21 minut. Jak už jsme říkali v úvodu hodiny, tak pro vás máme nový číslo časopisu Classic Rock, který už si samozřejmě můžete koupit na stáncích, ale my pro vás máme jedno exkluzivní, který jednomu z vás pošleme. Stačí, když zajdete na náš Facebook a napíšete pod příspěvek, který tam visí, že byste nový číslo časopisu Classic Rock chtěli. No a pak, pokud tomu bude náhoda a štěstí chtít, tak se může stát, že vám přistane od nás ve schránce. A že je to čtení libový, o tom netřeba nic říkat. Pokud holdujete ještě týhle starý škole jako já a shromažďujete tiskoviny a rádi obracíte stránky a čtete si, tak je to pro vás jako dělaný, protože v úvodu jsem mluvil o tom, že je tam článek s kapelou Deep Purple, samozřejmě o nový tvorbě, o nový situaci, která v kapele Deep Purple je a tak dál. Počtete si tam i Hollywood Vampires, který už za pár dní dorazí sem k nám do Čech a kapela Lucie jim bude hostovat.

0: jmenovat všechno. Každopádně ten časopis je u nás na sociálních sítích, na Facebooku, tak si tam pod něj napište. A nebo případně, pokud tomu nevěříte, že by se to štěstí na vás mohlo usmát, tak si ho můžete koupit, už je normálně na stáncích. Tak toliko k novému číslu časopisu Classic Rock a teď už pojďme za další muzikou. Rybičky, Bring Me Horizon a nebo Genesis.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
6: Vše pro bagr.cz.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr.cz.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Dimitri, Horkýže Slíže, Trautenberg a Traktor 22. srpna na Konopišti. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Konopiště. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: Nickelback a Sunday, 9 hodin 41 minut, no a já vás jdu pozvat na Konopiště, protože poslední zastávka, kam Rock Radio v rámci Rockinu vyrazí, tak je právě v sobotu 22. srpna na Konopišti, kde se uvidíme s celým týmem, budeme tam pro vás mít i slušný merch, který si budete moct koupit, tedy trička a další věci, ale samozřejmě spoustu věcí zadarmo, samolepky, různý... ty, jak se tomu říká, když se to tam dá, ty odznáčky a takový ty věci. No prostě, vy víte, pokud jste už byli nebo jste viděli nějaký naše storíčka na sociálních sítích, tak víte, co tam pro vás máme. A navíc na téhle zastávce, stejně tak jako ve Slavkově, pro vás budeme mít i special dárky, který tam budete moct získat přímo na místě a odejít nejenom hezkým zážitkem, ale třeba i s nějakou hodnotnou cenou. Ale to se všechno dovíte na místě, pokud na Konopiště dorazíte. Čekají tam na vás Dimitri, Horký žeslíže, alkohol, koblížci, Trautenberg, traktor, to všechno víte. Co možná nevíte, ale myslím si, že taky, že pro vás máme 10 lupenů pro celou partu, stejně tak jako i na ostatní zastávky, kde Rock Radio bylo. A i tentokrát je můžete získat prostřednictvím e-mailu studio@rockoviradio.cz, kam pošlete fotku celý svojí party, se kterou byste rádi na Rockin Konopiště vyrazili. Čas máte do čtvrtka, a to konkrétně do 15. hodiny. V pátek pak v rokovém rozjezdu vyhlásíme toho šťastlivce.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopolední. YouTube, Komunál nebo Hammerfall, to je muzika, která nás čeká ještě do celý, ale předtím taky kulturní tipy, abyste věděli, pokud nechcete vyrazit na Konopiště, kde se co děje v okolí a kam můžete vyrazit, třeba pokud to tam máte daleko, a nebo chcete zažít jinou zábavu. Tak si na to počkejte, kulturní tipy se dozvíte už za chvíli.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
14: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit Vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokřtí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se Tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně nabito bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rock in Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda CZ.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

DAB i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Pohodové středeční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Český pracovní trh stárne. Firmy i státní organizace si musí zvykat na to, že pro ně pracují čím dál starší lidé. Ve druhém čtvrtletí přibylo téměř 40 tisíc šedesátníků. Naopak dvacátníků o více než 15 tisíc ubylo. Průměrný věk pracovníků se tak za poslední čtvrtstoletí zvýšil na skoro 45 let a bude se dál zvedat. Píší to Novinky.cz. Česko bude na Oscarech reprezentovat československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacký v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostí. Tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16 Alexandrovovou z Ruska. Turnajová 22 Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Jovičovou.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na dnešní počasí. Polojasno až oblačno, místy déšť a maximální denní teploty by se měly pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnicích celkem pohoda, a kdybych měl přece jenom něco říct, tak vás upozorním na nehodu, která se stala v Lomnici nad Lužnicí, v ulici Budějovická, je to ta hlavní štráse, tak tam je nehoda nákladního auta, komplikuje tam průjezd, ale zase tam není takový provoz, takže by vás to nějak zásadně omezit ani zdržet nemělo, jen si tam dávejte pozor, šetří to policie. Tak opatrně a šťastnou cestu všem.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Kamil Dráb vám přeje hezkou středu, máme 9:50 a vy posloucháte Rockový dopoledne. V něm oslavíme narozeniny Rolfa Magnuse Joakima Larssona, což není žádný švédský hokejista, jak by se mohlo zdát, ale dokonce umělec a úspěšný umělec. Ale kdo to je, pod jakým pseudonymem vystupuje, tak to vám neřeknu. Modří už tuší, vědí a vy co ne, tak si na to počkejte. Každopádně mu na Rock Rádiu popřejeme a taky si něco od jeho kapely zahrajem. Do té doby Kabáti, Incubus a právě teď si na Rock Rádiu dáme Blink-182 a skladbu I Miss You. Tak hezký rokový dopoledne.

0: Rock Radio. Rockovej výrok.
1: Když hrajete každý den, jednou něco vyplodíte. Joey Tempest.

0: Krásná balada Tomorrow od kapely Europe, která se objevila na albu Out of This World z roku 1988, celý album uzavírá. A mám takový pocit, že je takovým černým koněm, protože ve stínu skladby Kerry, která vyšla o dva roky předtím, tahle ta balada samozřejmě zapadla. Přitom si nemyslím, že by byla o nic horší. Prostě Europe tyhle ty balady dělat uměli, potažmo hlavně Joey Tempest, zpěvák a hlavní skladatel kapely Europe. A tohle tomu prostě šlo a tohle se dařilo a do těch 80. let to krásně zapadlo. Vy už asi tušíte, kdo dneska slaví narozeniny. Ano, je to Rolf Magnus Joachim Larsson, tedy Joey Tempest, který přijal tento pseudonym, samozřejmě protože to jméno, tak jako známe, tak asi by moc velkou díru do světa neudělalo, třeba v Americe asi by těžko ho skloňovali. Každopádně Joey Tempest, zpěvák kapely Europe, dneska slaví narozeniny a my na Rock Rádiu slavíme s ním a přejeme mu samozřejmě všechno nejlepší. Já se moc těším na nový album kapely Europe, protože to by se právě mělo nést ve znamení alb roku 80. let, právě The Final Countdown a Out of This World, což už naznačují i první singly. Takže doufám, že to fakt jako vydrží a že celá ta deska bude nabušená, tak jak ukazují první ukázky a tak, jak taky Europe slíbili, protože se chtěli vrátit k tomuhle stylu, k tomu, co je v 80. letech proslavilo a udělat právě takový album. Takže Joey mu přeju všechno nejlepší. Stejně tak bych mohl při dnešku popřát všechno nejlepší i bubeníkovi Ginger Bakerovi, který ho známe z kapely Cream, který by taky dneska oslavil narozeniny, bohužel už není mezi námi od 6. října roku 2019. A hlavně slaví 81. narozeniny zpěvák Ian Gillan, Deep Purple. Samozřejmě můžeme vzpomenout třeba i Black Sabbath na tom jednom albu, ale každopádně Deep Purple, jak jsem říkal, pro mě obrovská srdcovka, takže ten dneska slaví narozeniny, tak mu přeju taky všechno nejlepší. Stejně tak jako basákovi kapely Queen nebo ex-basákovi Johnu Deaconovi, který dneska taky slaví narozeniny. No tak vidíte, jak se nám to krásně sešlo. Takže všem oslavencům všechno nejlepší a pojďme si dát za chvíli Rainbow, Arakain a taky Foo Fighters.
1: 72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Trautenberg valí na roky a Rokin valí na konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráti a horký žeslíže. Rock in konopiště 22. srpna, Amfiteátr Konopiště.
4: Lupení na autu.
5: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
10: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
9: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Dimitri, Horký Žeslíže, Trautenberg a Traktor 22. srpna na Konopišti. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Konopiště. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: Galaxy a Macbeth na Rock Rádiu. No, tohle je krásná záležitost. Rok 1992, tenkrát to bouralo hitparády a samozřejmě se o tom hodně mluvilo, ale pak Macbeth trošku došel dech. No, to se nedá nic dělat, takové věci se stávají. V 90. letech ještě fungovaly, natočili další alba, ale už to nemělo takový úspěch a dosah jako právě deska z roku 1992, která dokonce, jak víme, se natáčela u Petra Jandy a ten si později Macbeth vzal i na turné sebou v rámci rozlučkového turné kapely Olympic. No ale když už jsme u těch turné a u těch koncertů, tak vás určitě chci pozvat na poslední víkend na Rock Rádiu, který standardně vždy patří živý muzice, protože tak nějak jakože symbolicky uzavíráme v éteru Rock Rádia festivalovou sezónu a další ročník Explosive Summerfestu 2026 už se pomalu připravuje. Ani nevím, jaký je to ročník, ale nějaký možná 13. 14. už to určitě bude. Takže od pátku 28. srpna do neděle 30. srpna se můžete těšit na živou muziku, která pojede od pátku 15. hodiny až do nedělní půlnoci. A vy se můžete těšit na takový jména, jako je Kabát, Halloween, Panoptico, Proteus, AC/DC, Iron Maiden, Arakain. A to jsem zatím jenom u pátku, jo. Když potom zase třeba vypíchnu sobotu, tak začneme s Alešem Brichtou, budeme mít Offspring, Linkin Park, Kysáci budou, Tři sestry, Škvor, Ozzy Osbourne, Metallica, Judas Priest. A to jsem zase jenom u soboty a když vypíchnu neděli, tak Guns N' Roses, Harley, Scorpions, Komunál, Green Day, Udo Dick Snyder, Katapult, Bon Jovi, no prostě je tam toho spousta. Pokud chcete vědět, co na vás všechno čeká a taky si to pořádně naplánovat a rozplánovat ten čas, abyste si pěkně udělali pohodlí, pozvali sousedy, narazili pivínko, něco ugrilovali a k tomu si poslechli skvělou živou muziku pěkně z pohodlí doma, tak koukněte na náš web rokovýradio.cz nebo na naše sociální sítě, tam najdete kompletní line-up a moc se na to těšíme, až to celý spustíme a užijeme si tenhle ten víkend plnej živý muziky, protože z předchozích ročníků víte, nebo víme, že to máme rádi. Tak se na vás těšíme, poslední víkend o prázdninách Explosive Summerfest 2026.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
0: No a jedeme dál. Do 11. hodiny nám zbývá ještě Police, Airborne, nebo třeba taky Divokej Bill. No a v 11 hodin už potom elektrický oběd.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Celý den plný rocku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Mius SRO, Galva a Gemini.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko! Výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku.
11: Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko. Žijeme s chutí.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Bylo to
4: jistý. Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovirádio.cz.

0: pohodové středeční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Ministryně financí Schillerová dnes bude s dalšími členy vlády jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už v úterý se setkala se 7 ministry. V letošním roce by měl stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun, což by představovalo čtvrtý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Společnost OpenAI zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Firma chce nejprve upravit systémy používané k výzkumu a trénování AI. Reaguje tak na incident z minulého měsíce, kdy testovaný AI agent bez vědomí pracovníků OpenAI napadl počítačové systémy jiné firmy. České hokejistky dnes vstupují do nové sezóny soubojem s Finskem. V úvodním utkání turnaje Women's Euro Hockey Tour ve švýcarském Klotenu se česká reprezentace postaví Finkám. Zápas začíná v 15:30. Pro český tým jde o první ostrý zápas po olympijských hrách.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jak to bude s počasím dneska? Polojasno až oblačno, místy se může objevit déšť a teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě informace z našich silnic. Podíváme se do Děčína. V ulici Kosmonautů se řeší nehoda dodávky a osobního auta. Naštěstí je to bez ranění. Na místě je policie, tak tam projíždějte opatrně. Šťastnou cestu všem.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Elektrický oběd.
2: Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju hezkou středu a aby byla ještě lepší, tak si nechte zahrát svoji oblíbenou píseň. Pokud to bude v našich možnostech, tak vám ji velice rád v příštích 60 minutách zařadím a zahraju. Psát můžete na náš Messenger, na Facebooku a nebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. Je to na vás. A na mě je, abych přidal první příspěvek do dnešního menu a to budou Linkin Park.

Linkin Park nám otevřeli dnešní elektrický oběd a pojďme na vaše první přání. Napsal mi Honza, který zdraví a chtěl by nechat zahrát, pokud by to bylo možný, něco od Ministry. Tak já jsem vybral jednu píseň a velice rád zahraju, to jsem rád, že si na ně Honza vzpomněl. Dáme si je a pokud někteří z vás přemýšlí o tom, kde Rammstein čerpali svoji inspiraci, tak třeba vám některé věci během těch 5 minut, které nás čekají s kapelou Ministry, dojdou, protože tohle je rok 1992.

0: Dali jsme si Bon Jovi na Rock Rádiu v elektrickém obědě. O tuhletu píseň si napsala Jitka, která ji chtěla zařadit do dnešního menu. Mám tady další vzkaz a ten je od Ivety, která píše: ahoj Kamčo, prosím, zahrál by si Chci ti slíbit od Fannyho pro všechny, co ho máme rádi. Děkuji moc. Tak já vám to zahraju velice rád, a to dokonce i s pozdravem od samotného Fannyho.
1: Ahoj rokeři, mé jméno je Fanny Michalík a zdravím všechny posluchače Rock Rádia.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E.

V elektrickém obědě zazněli Iron Maiden a tuhletu muziku si přál slyšet Karel. Jinak já jsem tady našel ještě další přání, který se týká Maidenu, ale hráli jsme si Wasted Years, tak to jenom k tomu připojím, protože napsala Marcela, která zdraví a chtěla to taky nechat zahrát, nebo respektive Maideny, ale jinou písničku, tak to spojíme dohromady a chtěla to nechat zahrát sobě a svojí kolegyni Žanetě, aby si mohli udělat v práci chill, úplně pohodičku a poslechnout si svoji oblíbenou muziku. Tak to se

vám podařilo i s touhletou skladbou a teď pojďme dál. Píše mi Tomáš, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Vohnouty, gastrosexuál, pro Romana do práce, ať mu to tam uteče. Tak to se nám krásně hodí i do té obědové tématiky, takže gastrosexuál, Vohnouty.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

pohodovku od Bruce Springsteena na Rock Radio. V elektrickém obědě chtěl slyšet Petra, Streets of Philadelphia, samozřejmě průvodní melodie filmu z roku 1993 s Tomem Hanksem hlavní roli. Výborný film. Někdy před rokem jsem ho viděl naposled a zase se na něj podívám, protože na ten se dá koukat pořád. Ne nadarmo, taky získal spoustu cen. Ale pojďme od filmu zase k muzice a další přání bude od Míši, která napsala: ahoj Kamčo, moc bych poprosila zahrát písničku od Electric Cowboy a Baby Metal Ratatatata pro dcerku Sofinku, miluje jí. Moc děkujeme a měj se hezky. Není zač a posílám tedy spojení Baby Metal a Electric Cowboy.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

Tak tohle je skvělá předělávka, o kterou se postarali Gamma Ray. Netřeba představovat píseň Syn od Pet Shop Boys. Takhle si s ní poradili v roce 1999 a tuhle tu skladbu zařídila Žaneta. Další píseň bude na přání, který zní takto. Ahoj Kamile, dej nám tam prosím nějaký song od Dimitry, sedíme na rybách, na mácháči, bylo by to pro tebe, mě, Mariana, Míru a Páťu. Díky moc, napsal Honza. Tak si jdeme dát Dimitry a Barikády.

Posloucháte Rock Radio, elektrický oběd, Kaiser Chief na Rock Radio, samozřejmě na přání, a to díky Miladě, která napsala, že by tuhle tu píseň chtěla zařadit. No a já tady mám asi poslední píseň a dva vzkazy. Jednak píše z Rakouska Pepa, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Rammsteiny pro všechny, co makají, ať to uteče. No a o stejnou píseň si píše někdo, kdo napsal pro lepší náladu v práci, pro Jiřku a Markétu. Díky. Tak si jdeme dát Rammsteiny, Kamil se s vámi loučí, přeju vám hezkou středu a za chvíli už Dan se svým rokovým porazem.

0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bards.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
8: Přeju všem pohodovou středu, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Meteorologové opět varují před silnými bouřkami. Přes střední Evropu bude zvolna k východu postupovat zvlněná studená fronta, která přinese do Česka několik bouřkových situací. Bouřky budou procházet v několika vlnách od noci na čtvrtek až do noci na sobotu. Česko bude na Oscarech reprezentovat československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacký v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostí. Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu dnes uvedla, že australský tenista měl během červnového turnaje ATP Tour na Malorce test na metabolit kokainu. Bývalý 13. hráč světového žebříčku vinu přiznal.
7: Rock Radio. Počasí.
9: Dnes bude oblačně zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 24-28 stupňů.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Rock Radio. Doprava.
9: Na silnici mezi Chlumce nad Cidlinou a Hradcem jsou dvě havarovaná vozidla. Je tam překážka na vozovce a je to v celé šířce vozovky. Na místo jede policie České republiky. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej voraz.
9: A já vás zdravím, rockeři, začíná rockový voraz s Danem. Dneska máme takový utáhný počas, jaký ospalý, tak já vás trošku rozproudím hudbou a pustím Rasmus, Škory, Aerosmith, anebo teďka Amorphis.
7: Rock Radio.

0: A to byl Rasmus a písnička No Fear. Já doufám, že jste připravený na poslední prázdninový víkend, protože 28. srpna až do neděle startuje u nás Explosive Summerfest a můžete se těšit na léto plný živáků. Čekají vás Halloweeni, Iron Maiden, Traktoři, Dimitri, Metallica, Landa, Ozzy Osbourne, Ospring, Olympic a spoustu dalších se můžete těšit. A to všechno na našem rádiu, takže si to napište do deníčku, nakupte si k tomu nějaký alkohol, pozvěte kámoše a užijte si tenhle ten poslední prázdninový víkend plnýho hudby a živáků.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A nás čekají Citroni, Avataři, anebo Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Mami, já mám řidičák.
13: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
14: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
15: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

strašnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Dimitri, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 22. srpna na Konopišti. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Konopiště. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: to byly Counting Crow a Accidentally in Law. Jsme zase vzpomínali na Shreka, se nám blíží Vánoce pomalu, takže aspoň už se připravíte. A já bych vás chtěl pozvat na poslední zastávku Rockinu, který teďka v sobotu 22. srpna bude v Konopišti a těšit se můžete na koblížky, alkohol, Dimitry, horký žeslíže, Trantenberg, traktory. A bude to moderovat naše Anabel, bude tam celý náš tým, který to pro vás postavil, plus tam budou hostesky, které budou rozdávat nějaký upomínkový materiál, plus tam budou mít merch, kdybyste si chtěli nějaký tričko koupit nebo něco jiného, tak to tam bude k dispozici. A jak dostat lístky na tenhle ten mejdan? Stačí, když nám s vaší partou vyfotíte nějakou crazy fotku, když už ji třeba máte, ideálně z nějakého Rockinu, a pošlete nám to čím víc crazy, tím lepší a pošlete mi to na studio@rockovyradio.cz a my do čtvrtka do 15.00 vybereme jednoho, který dostane 10 lupenů na tenhle ten poslední mejdán a poslední zastávku Rockinu, protože se uvidíme na Rockinech až příští rok zase. Takže připomínám fotku crazy s celou vaší partou a pošlete to na studio@rockovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Ale nás čeká Doga anebo za chvilku Nirvana.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
6: Co je? Funguj ty, křápe.
7: Já to musím dneska dodělat.
8: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
16: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL. Prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů, 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery, vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
7: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Pohodové středeční odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Vládním návrhem stavebního zákona by se mohl zabývat ústavní soud. Návrh, jak ho přijala většina koaliční vlády ANO, SPD a motoristů, je podle opozičních stran tak špatně připravený a odbornou veřejností nedostatečně posouzený, že ho není možné v Senátu podpořit. Klub senátorů ODS a TOP 09 je připraven jít kvůli předloze k ústavnímu soudu. Irán pohrozil útoky na americké vojenské základny v Evropě, pokud budou Spojené státy eskalovat válku s Teheránem. Iránský režim už od března v odvetě za americké útoky na svou zemi útočí na státy Perského zálivu, kde mají USA základny. A v květnu pohrozil rozšířením války za hranice Blízkého východu. Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Nominaci zveřejnil Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v italském Val di Sole.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude oblačno až zataženo, ojedině slabý déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 24-28 stupňů.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Na silnici obce Poběžovice u Holic okres Pardubice nehoda dvou dodávek. Obešlo se to bez zranění, na místo jede policie České republiky. Jestli někam jedete, takhle mě opatrně a je tam pořádku dorazíte.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokovej voraz.
12: A máme chvilku po 13. hodině a první hodinka rokovýho vorazu s Danem je za náma. A já tady četl výborný článek Vítězka Farmy otevřeně o práci stripterky. Za sex mi slavná osobnost nabídla 160 tisíc. Jo, 160 tisíc, kdyby, já to nechápu, jak někdo nabídne tolik peněz za takovouhle věc. Prostě tahle věc má danou jasnou cenu tady na Vinohradech 2000, protože tam ta koruna ještě pořád je silná, říkal to teda kamarád. A já teda pustím pánovi nějakou hudbu, ať si může zazpomínat. Lucie, nejlepší, kterou znám, ale to je za chvilku, protože předtím budou Offspring a jejich Pretty Fly.

0: To byly Europe a právě Joey Tempest dneska slaví 63 let, tenhle ten zpěvák a textář kapely Europe, který po roce 93, když kapela se rozpadla, odešel na solovou dráhu a v roce 2004 se zpátky vrátil. Žije v Londýně, má už 19 letýho syna, takže doufáme, že se mu bude dařit a bude hezky dál tvořit skvělý písničky. A my mu za celý rokový rádio přejeme všechno nejlepší, ať se mu hlavně daří. A já vám pustím další hudbu, a třeba Three Doors Down, Daniela Landu, anebo Him.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Bylo to
5: jistý. Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze, v areálu 7, v Holešovicích, naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
6: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko! Výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko. Žijeme s chutí.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalej režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: To byla Metallica a do rockového nebe předevčírem vstoupil Frank Beard, který byl bubeník ZZ Top, umřel doma na ranči, potýkal se s nějakou vážnou nemocí, ještě to nebylo zveřejněné, s čím, tak je to škoda, protože působil 56 let v kapele, což je úctyhodný, a byl je vlastně jedinou trojkou, která jedna z nejdíl působila ve stejné sestavě, až vlastně do roku 2021, kde odešel Dusty Hill, takže je to velká škoda, ZZ Top mám hodně rád. Myslím si, že vy taky. On už teda nebyl, Frank už nebyl ani v Pardubicích na koncertě, už tam byla za ní náhrada, takže už se to tak nějak tušilo, že se něco děje. A já, my se pustíme něco pozitivnější a pustíme si třeba jiné kafe a kolagenovou nitku.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně nabito bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rock in Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová. Rock Radio.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Teče ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teče výhodně. Vždycky.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

www.rockyradio.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rockyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockyradio.cz.

0: Zprávy.
1: Pohodové středeční odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Senát vrátil sněmovně zákon o znovu zavedení EET. Senátoři chtějí z elektronické evidence tržeb vyjmout bezhotovostní platby a doplnit naopak návrh o zrušení limitu daňového osvobození u zdravotních benefitů. Ministryně financí Schillerová je proti a koalice má dost hlasů Senát přehlasovat. Píše to server iDnes. Společnost OpenAI zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Firma chce nejprve upravit systémy používané k výzkumu a trénování AI. Reaguje tak na incident z minulého měsíce, kdy testovaný AI agent bez vědomí pracovníků OpenAI napadl počítačové systémy jiné firmy. Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu dnes uvedla, že australský tenista měl během červnového turnaje ATP Tour na Malorce test na metabolit kokainu. Bývalý 13. hráč světového žebříčku vinu přiznal.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Budovatelská v Praze je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A máme 14 hodin na jednu nebo dvě minuty už skoro. A jsme v poslední hodince rockovýho vorazu s Danem. Já jsem koukal teďka tady na jedno video. Oni teďka budou dávat v kině v listopadu. Já roky se to bude jmenovat. Je to o Sylvestru Stallonovi. Jak vlastně natáčel a dával dokupy jako scénář Rockyho, tak to bylo docela zajímavý pro fanoušky, kdo máte rádi tuhletu trilogii Rocky, tak určitě vás to potěší, mrkněte na to, ten herec mladý, co hraje Rockyho, nebo Sylvestra, tak je mu hodně podobný a vypadá to hodně slibně, takže se máme v listopadu na co těšit. A já vám pustím poslední hodince rokovýho vrazu, nějaký pecké dně tady neusnete, Limp Bizkit, Rammsteiny, Vanastovky, anebo Kissin' Dynamite.
0: Radio.

0: To byly Limp Bizkit. No a nám už se to blíží, protože příští týden já mám v oblibě Ano šéfe, a to hrozně miluju. A ve čtvrtek začínají nový díly, nebo oni už zítra, když to zaplatíte samozřejmě. A já to hrozně miluju, jak jsem dělal 18 let v gastru, tak vždycky s kamarádem na to koukáme, na ty díly, to vždycky zaplatíme a zkoukneme to. A já jsem sourou náhod kdysi, když jsem ještě v jedné restauraci dělal ve Sitavách, tak jsem tam měl bej v tom jednom dílu. Zaplať pán Bůh, že jsem tam nevystupoval, protože říkám, pak už nikde nebudu moc dělat, no, by to tak asi možná bylo. Takže jsem rád, že jsem se tomuhle vyhl. A mám hrozně rád vždycky ty hlášky a ty hospody, jak oni to prostě dělají blbě a jak ještě, jakoby, jak jsem tomu dlouho dělal, tak mě to hrozně baví. A vzpomněl jsem si tady na jeden díl, kdy pán vykládal perfektní koncept na podnikání. Jak já vám to připomenu, no z vás to zná, je to takový kultovní už.
1: A celou dobu jsem to jakoby trošičku tak tajel a tutlal, ale měl bych ještě takový nápad, takový koncept a rád bych slyšel váš názor na to. Já jsem neustále o tom přemýšlím a chtěl bych jednou vytvořit krásnou hospodu, ne restauraci. A měla by se jmenovat Uhovna. Ráno by se podávalo něco řidčejšího, odpoledne něco pevnějšího. No nebyla by to restaurace buď to pro matky s dětmi.
2: Buď to bych, na tvým místě bych, buď to. Vyměnil doktora, ano, bych si nechal předepsat jiný prášky.
1: To.
0: Takže, kdybyste chtěli podnikat, máte tady nápad na perfektní koncept, určitě by to vyšlo. Můžete si dát něco pevnějšího, doufám, že jste něco pevnějšího k obědu měli. A my máme posledních 39 minut rokovýho obrazu s Danem a já vám pustím nějaký štěpecky a čekají nás třeba tři sestry, ať seš punk.
3: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
9: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Miuš SRO, Galva a Gemini.
10: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Výlety stále ještě je čas na ně vyrazit. Dnes pro připomenutí jeden do Rudy Železné. Nachází se tam druhý z české trojkoruny motomuzeí, o tom prvním z hor Kašperských už byla řeč. V Rudě Železné je exponátem už sám objekt motomuza. Patří totiž k nejstarším dochovaným budovám v centrální části Šumavy, kde o bývalý zlovecký zámeček z roku 1690, který nechal postavit Jindřich z Nordhaftu. Ten v roce 1908

0: vznikl klatovské značky Gorner, který vznikl v roce 1921. Otvírací dobu hledejte na webovkách historickémoto.cz. Pokud byste se rozhodli vyjet i jako parta desíti a víc lidí, rádi vám otevřou i mimo tam uvedené časy. Tak tradá do Rudy Železné.
1: Rock Radio Motokeci.
2: Nazdar fanánek, zdravím posluchače Rock Rádia, poslouchejte, bavte se, fan.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: To byly Spin Doctors a Two Princes. A my jsme ve finále rokovýho vrazu, já mám poslední stup, tak se s váma rozloučím, protože kluci už za chvilku přijdou. Sima už se mění v garáži samozřejmě, že mám málo parkovacích míst tady, takže bylo to fajn s váma, uslyšíme se zítra. My zítra po práci jdeme tady s partičkou z rády a se jdem podívat na vypsanou fixu, která má křest v Holešovicích, v tom, z té sedmice, v tom pavilonu, jak se to jmenuje. A budeme se tam podívat do backstage, budou tam nějaký rozhovory, takže vám přineseme z toho koncertu, ať víte, kdo tam nepůjde, až vám nic neunikne. Plus tam bude ještě oslava narozenin. Takže já vám ještě zahraju nějakou hudbu, usím R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, anebo Dimitri a Lidice. Tak se mějte, tohle byl rokový vraz s Danem. Já jsem Dan Kotek a mějte se hezky a čau.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Trautenberg valí na roky a Rokin valí na konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa a horký že slíže. Rock in konopiště 22. srpna, amfiteátr konopiště. Lupení na go autu.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde?
6: Od lesa prodá auto u ESA.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: 24. června roku 2040.
1: Rokovej voraz s Danem.

0: světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Nová pražská nemocnice má stát na Vinohradech, a to v areálu současné fakultní nemocnice. Umístění do tohoto místa dává podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha smysl kvůli tamním specializovaným centrum.
2: My využijeme část toho areálu, kde vlastně prakticky dnes nic nestojí, a napojíme tu novou nemocnici na některá pracoviště, která vlastně dávají smysl, aby byla zachována. A některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice. I z fakulty nemocnice Královské Vinohrady.
1: V nemocnici Královské Vinohrady je už traumacentrum a centrum specializované na popáleniny. Původně se uvažovalo také o Letňanech a Bulovce. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zabývá tendrem Českých drah. Jde o zakázku za desítky miliard, konkrétně jde o 133 elektrických vlaků. Na nákupu závisí podpis smlouvy se Středočeským krajem a Prahou na 30 let provozu páteřních linek pro pražskou integrovanou dopravu. Liberec musí znovu odložit termín otevření promenády kolem Harcovské přehrady. Původně k tomu mělo dojít dnes. Revitalizace začala na jaře, ale zatím se ji nepodařilo dokončit. Práce přijdou na 80 milionů a finance získala radnice díky unijním dotacím. Nyní je nejzazším termínem dokončení zhruba polovina září. Fotbalisté Plzně kvůli technickým problémům s letadlem zatím do Bělehradu neodcestovali. Zítra by tam měli nastoupit k úvodnímu utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy proti Červené zvězdě. Klub nyní hledá řešení, jak mužstvo do srbské metropole dostat. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Pojďme si podívat, jaká je situace s tím dnešním deštěm. Vypadá to, že momentálně jsou akorát ojedinělé přihánky, hlavně nad Hradcem Králové, a taky s něco malého žene na Ostravu. Co se na nás ale hlavně žene, tak je z západu jeden obrovský bouřkový mrak, který začne ve Varech, a vypadá to, že půjde i na celou Prahu, ani Pardubice se tomu nevyhnou. Bude se to dít teďka celý vlastně podvečer i dnešní večer. Teploty jsou venku momentálně kolem 25 stupňů a večer to padne asi na 15. Zítra by nás měl čekat další bouřlivý den, a to hlavně v jižních Čechách a taky na jižní Moravě, a teploty kolem 26.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Že se mrkneme, jaká je situace na ulicích a na silnicích. Na silnici 11 v Šumperku jsou v sobě tři osobáky, už tam můžete počítat určitě s nějakou kolonou. Na D6 na 27. kilometru směrem na Vary je taky další nehoda a docela dost velký zdržení. Na silnici 20 vel Nářích u Strakonic, tak tam jsou v sobě dva nákladňáky. Kolona kolem toho zatím není, to už se ale klidně mohlo změnit. A ještě mám tady jednu nehodu hlášenou na Palackýho třídě v Brně. Tam je v sobě osobák s motorkou a jsou tam nějaký překážky na vozovce, tak sundejte nohu z plynu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel dneska není. Ježiš, kolikrát jsem řekl to dneska? Asi tak 4x, co? No vidíte, asi bych už měl radši pouštět rovnou další muziku, ať to tady moc dlouho nezdržujem. Co vy na to? Je mi jasný, že souhlasíte. Van Halen, taky Valda Gang vás čeká. Sabatoni dokonce přijdou, ale teďka už určitě lidi poznávají tady pod mým hlasem, že začíná Bryan Adams dneska, Somebody dneska na Rock Rádiu dneska. Tady máte další tři. Jedem!

0: Van Halen a pecka Dreams právě teďka dojíždí na Rokrádiu 15 hodin a 19 minut k tomu máme. No a mám pro vás takovou docela nepříjemnou zprávu takhle při našem ze začátku našeho rokovýho odpoledne. Opustil nás totiž jeden strašně důležitý bubeník rokový scény světový obecně. Frank Beard, zakládající člen ZZ Top a jeden z původních ZZ Topáků, bohužel před dvěma dny zemřel ve věku 77 let. Dokonce ještě v srpnu, na začátku srpna Parkshiftů ze ZZ Top odehrál. Když tady byli v Pardubicích, tak tady teda bohužel s nima nebyl, ale ještě teďka v srpnu prostě jich pár odehrál, ale bohužel prostě neví se přesná příčina té jeho smrti, ale bohužel nás opustil, ale byl obklopený rodinou, zemřel na svém ranči v Texasu. Dokonce Gibbon se k tomu vyjádřil krásnými slovy, říkal: "Dnes jsme s Elwoodem přišli o jednoho skvělého přítele, spolupracovníka a svět přišel o jednoho z nejpřirozeněji inovativních bubeníků a o skvělého a opravdového syna Texasu." Takže si dneska rozhodně si myslím večer puste ideálně nějakou desku ZZ Top, nebo prostě alespoň nějakých pár písniček a dejte si na ně třeba aspoň pivo. Frank Beard, doufám, že mu tam nahoře teďka líp. My si pustíme další muziku, čeká nás Panoptiko, Kysáci, anebo taky Patti Smith.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
6: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Nightwish a jejich Story Time právě teďka dojel na Rock Rádiu. Já mám pro vás taky jeden příběh a ten příběh se bude odehrávat příští víkend. Příští víkend totiž bude jeden takový obrovský festival tady přímo u nás na Rock Rádiu a taky u vás doma, nebo u vás v garáži, nebo u vás v autě. Bude totiž další ročník Summer Festu tady u nás na Rock Rádiu. Takže rozhodně si tohleto nemůžete jako nechat ujít. Hele, každý den tam bude jeden živák za druhým a každý den asi tak třeba 12 živáků, jako kde tohle to je. Hele, v pátek třeba AC/DC, Iron Maiden, Arakain a tak dále. V sobotu teda zase vidím Olympic, Kisáky, Ozzyho, Dana Landu. V neděli zase vidím Guns N' Roses, Harley, Kaťáky, Trautenberg. No prostě, hele, cokoliv si můžete přát, tak tam prostě bude. Když tak celý ten lineup si můžete se na ně můžete podívat na našich stránkách rockoviradio.cz, anebo si na to počkat do příštího víkendu a poslechnout si to. Teďka už si ale dáme nějakou další muziku. Čekají nás Limetal, taky Steel Panther se přijdou podívat, anebo Judas Priest, tak pojďme na to, ne?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Chilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokřtí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folk Stones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rock in Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko se potýká s nedostatkem půdní vláhy, a to v rekordní délce. Na 30% území se totiž vyskytuje už od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu u Krušných hor. Podle portálu Intersucho, ale půdní sucho zasahuje taky další oblasti s vyšší nadmořskou výškou a také částečně hory. Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze dnes zahajuje stavbu budovy urgentního příjmu a podrobnosti zjišťovala přímo na místě naše reportérka Sára Voldánová.
11: Hezký den, zatím je tady u plicní kliniky prázdná plocha. Během 3 let by tu ale měla vyrůst právě budova urgentního příjmu, která zatím fakultní Thomayerově nemocnici chyběla. Krtská nemocnice podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha přijímá pacienty nejen z Prahy, ale i z Benešova a okolí. Její spádová oblast je proto poměrně široká a možnost zajistit akutní péči přímo v nemocnici je podle něj potřeba. Výstavba budovy, včetně parkovacího domu s heliportem, by měla vyjít zhruba na 2 miliardy korun. Z Thomayerovy nemocnice v Praze, Sára Voldánová.
10: U vážné dopravní nehody zasahují záchranáři. Došlo k ní na Uhersko-Hradišťsku mezi Buchlovicemi a Starou Hutí a jde o čelní srážku 2 osobních aut. Nehoda si vyžádala zranění 6 lidí. Všichni byli převezeni do nemocnice a silnice je zavřená. Skalní hrad Sloup na Česko-Lipsku otevře spodní nádvoří. To bylo desítky let veřejnosti nepřístupné, nyní poslouží jako jednosměrný vstup do hradu. Navíc je to i křídlo rytířských schodů, které známe jako cestu do pekla v pohádce S čerty nejsou žerty. Hotovo by mělo být na podzim. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
3: Rock Radio, počasí.
12: Jak se tak koukám na ty bouřky a deště, tak to vypadá, že na Vary už to přijde asi tak za 10 minut. No a požene se to i na Prahu a možná i Hradec a Králové a Pardubice to schytají ještě během dnešního večera. Každopádně teploty venku momentálně kolem 25 stupňů a večer to padne asi na 15. Zítra nás budou čekat opět bouřky, zejména na jižních Čechách, na jižní Moravě a taky něco na severovýchodě Čech. Teploty kolem 26 stupňů a večer to padne asi na 16.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Rock Radio. Doprava.
12: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. Na silnici v 11 v Šumperku jsou sobě tři osobáky. Dejte si tam prosím vás pozor na kolonu. Na D2 na 2. kilometru ve směru na Brno je v sobě nákladák s dodávkou a pohybuje se hodně lidí na vozovce, takže prosím vás opatrně projíždějte místo té nehody. Na silnici 421 v Kobylí jsou sobě opět tři osobáky, bohužel se zraněním a je tam docela velká kolona, radši to úplně oběďte. A dejte si taky pozor na nájezdu na D11 v Praze. Na Černáku jsou dvě odstavení vozidla, tak tam sundejte akorát nohu z plynu, ať tam nestane nějaká zbytečná kolona.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
12: 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí hezky do svojí třetí hodinky. Druhý hodinky, vidíte, jak jsem blblej. Normálně by to bylo ještě s Kubou, ale ten tady dneska bohužel není, takže jsem tady s váma jenom já dneska. Taky bychom tohletou dobou normálně připomínali, jaký dostáváme lístky, ale tady ten týden pro vás bohužel žádný nemáme. Snad tomu bude příští týden líp. Co pro vás ale rozhodně mám, tak je samozřejmě roková muzika. A vy už tady podenou slyšíte, co přichází. Hnedka potom vám přijdu ještě Arakaini, taky Killers. Ale teď už si pojďte užít tady tu pecku Swill Child of Mine a Guns N' Roses. Jedem!

Rock Radio. Rockovej výrok. Když hrajete každý den, jednou něco vyplodíte. Joey Tempest.

0: Europa, jejich Cult of Ignorance nám právě teď dojel na Rock Radio v 16 hodin a 19 minut a není to žádnou náhodou, že zrovna Europe nám teďka dohrávají. Joey Tempest totiž dneska slaví svoje 63. narozeniny a jako Rock Radio mu samozřejmě přejeme všechno nejlepší. Dokonce už jsme o tom i s Kubou vydali jedno takový videjko, takže se na to klidně můžete podívat na Instagramu nebo na Facebooku. Máme tam pár zajímavostí, dokonce se s váma musím o jednu podělit. Hele, představte si, že Joey mu se jednou normálně někdo vloupal do bytu, ale ne kvůli tomu, aby mu ukradl nějaký cennosti, jo, nebo nějaký starožitnosti. Mu prostě akorát sežral všechno jídlo v ledničce a to bylo všechno, co ten zloděj udělal. A pak zase odešel. Nevím proč, to se asi nikdy nikdo nedovíme, ale prostě to se to tak stalo. Takže na to video klidně můžete mrknout a já vám teďka pustím ještě další muziku. Čeká nás Vohnouti, Evanescence, anebo taky Derek and the Dominoes. Jedem dál.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, nic tě neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Bylo to jistý.
14: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Můžete být 70 nebo 60.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
17: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
16: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.

Tady koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu, kulaťoučký

0: šaty koprlí.
1: V pátek 14. srpna bude rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalej režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: Derek and Domino, se jich pecka Leila právě teďka dojela v 16 hodin 39 minut na Rock Rádiu. Já nevím, jestli víte tu historku, proč tady ta písnička vlastně byla napsaná. On ji napsal Eric Clapton a Jim Gordon, společně ji napsali. Ještě jim s tím pomáhal taky Duan Allman, právě z Allman Brothers Band, který byli docela dost slavný tou dobou. Tak právě napsali tady tu písničku a pochází to celý z jedný klasický perský poezie, která se jmenuje Leila a Majun. A je to vlastně o tom, že prostě ten Majun je někdo, kdo tu Leilu chce a nemůže jí mít a hrozně po ní touží a takhle. No a ono to odkazuje na ten skutečný příběh, proč byla napsaná. A ten skutečný příběh byl takovej, že Eric Clapton byl strašně zamilovaný do ženy George Harrisona z Beatles, že jo. A nemohl si prostě pomoct, on jí miloval úplně. No až taky nakonec napsal tady tu písničku, že jo. Ona si toho prostě nějak všimla, oni už se znali samozřejmě tou dobou. No ale taky si ho potom později i vzala, že jo. Takže asi mu to nějak vyšlo, možná tady tou písničku je dokonce braný za jednu z nejkrásnějších jako romantických písniček, které byly kdy napsané. Dokonce to je i, myslím, že na 27. místě v seznamu 500 nejlepších písní všech dob. A taky to dostalo Grammy, ta písnička, jako ona je fakt nádherná, ale bylo to vlastně jenom kvůli tomu, že Eric Clapton chtěl Georgeovi Harrisonovi prostě přebrat jeho manželku. A asi se mu to povedlo. Každopádně teďka už se pojďme na další muziku tady na Rock Rádiu, ať už moc dlouho nekecám. Blink 182, taky Bad Wolves, anebo Kabáť a jejich nesmrtelná teta.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Hostili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Datové schránky budou dostupné už jen na nové doméně. Od 26. srpna budou jejich uživatelé automaticky přesměrováni na datovka.gov.cz. Postupný přechod z původní domény Moje datová schránka.cz na novou začal koncem června a má pomoci s důvěryhodností webu a bezpečím uživatelů. Česká ekonomika letos zřejmě vzroste o 2%. V příštím roce pak podle České bankovní asociace zrychlí na 2,3% bodu. Mění se ale struktura růstu. Výhled spotřeby domácností, investic i exportu je příznivější a opírá se o silnější mzdy, úvěrovou aktivitu a odolnější zahraniční poptávku. Za pomalý internet je možné žádat nápravu, anebo dokonce i slevu z ceny, pokud připojení neodpovídá tomu, co je sjednané ve smlouvě. Jak při reklamaci postupovat, vysvětluje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: V reklamaci je vhodné popsat, v čem konkrétně se vada projevuje. Svá tvrzení o nedostatečné kvalitě připojení můžete podložit výsledky testu. Využít k tomu lze například nástroj od ČTU. Výsledky je dobré zdokumentovat a zaslat je poskytovateli společně s výzvou k nápravě.
0: V reklamaci ale potřeba jasně uvést, co požadujete. Obě jaderné elektrárny, tedy Dukovany i Temelín, nabízejí noční prohlídky. Proběhnou během 4 zářijových pátků a povedou třeba i do strojoven a skladů použitého jaderného paliva. Zúčastnit se jich můžou lidé s českou státní příslušností starší 15 let. Zájemci se na obou místech můžou na tyto exkurze přihlásit do 31. srpna. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Prší nám zatím na západě Čech a postupně se to žene na střední Čechy i na Prahu. Rozhodně počítejte s deštěm, pak to možná půjde ještě až na Hradec a dokonce i Pardubice. Teploty se nám venku momentálně pohybují kolem 24 stupňů a večer to padne asi na 15. Zítra nás budou čekat opět bouřky, hlavně v jižních Čechách a na jižní Moravě. Taky asi něco padne v Krkonoších. Teploty se zítra pohybují kolem 26 stupňů a večer nám to padne asi na 16.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Nehod naštěstí tolik hlášených nemám, ale přeci jen se něco našlo. Na D2 na 2. kilometru ve směru na Brno. Je v sobě nákladák s dodávkou. Jsou tam akorát nějaký lidi na vozovce, takže si na to rozhodně dejte pozor. Na směrnici 421 v Kobylí jsou v sobě tři osobáky, bohužel je to se zraněním a bohužel je tam kolona. Rozhodně zpomalte, až pojedete kolem, nebo se tomu úplně vyhněte. Na Pražském okruhu na 60. kilometru směrem na D10 je v sobě nákladák s osobákem a už se tam dost štosijou auta. Být váma, tak si jedu o něco dřív.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďka najíždí do svojí třetí hodinky. Můžeme se samozřejmě taky podívat, kdo dneska má svátek. Dnes totiž svátek slaví Ludvík, takže všem Ludvíkům přeju všechno nejlepší ke svátku. Doufám, že si ho pořádně užijete a doufám, že si užijete právě tady tou další muzikou, kterou pro vás mám připravenou, takže se na ní pojďte rovnou vrhnout. Čeká nás Floydy, taky Dio s jeho peckou Mystery. Linkin Park taky tady u nás podívá, ale teďka začínáme s Taniou a její nostalgií. Tak na to pojďte. Come on.

0: Pink Floydi a jejich skoro 6-minutová pecka High Hopes právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 18 minut k tomu. No a já si myslím, nebo takhle, já jsem přemýšlel prostě nad tím, že mi tak jako líto, že vám nedáváme žádný lístky teďka prostě přes ten týden. Tak jsme, tak prostě jak na tak na to koukám, víte co, my tady máme 10 lístků, hele. Máme tady 10 lístků na Rockin Konopiště a jediný, co vy pro ty lístky musíte udělat, je to, abyste nám na náš mail studio@rokovyradio.cz poslali fotku vaší rokový party. To je všechno, to je všechno. Takže vlastně pošlete fotku vaší rokový party a ještě mít do toho trošku toho štěstí. Máte na to čas do zítřka do 15 hodin. A potom naše roková porota vybere tady tu jednu partu, která v pátek ráno od nás dostane právě 10 lístků na Rock in Konopiště. Hele, budou tam kapely jako Alkehol, Dimitri, Horkýže, Traktoři, který tam jsou, Trautenberci tam budou. Hele, opravdu tam u toho chcete být. Takže rozhodně posílejte, protože už to bude dokonce poslední šance, jak tady těch 10 lístků od nás od Rock Rádia dostat, protože je to poslední Rock In, kam vyrážíme s naším týmem. Takže rozhodně posílejte fotky vaší rockový party.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teďka už je ale samozřejmě na čase taky další muzika tady na rokovém odpoledni. Wheaters, taky Pop Evil, anebo Aleš Brichta, Zemří, tak to je nepovinný.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory mi už SRO, Galva a Gemini.
9: Usnula?
10: Asi jo.
9: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
10: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Věčnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15
0: rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Wheaters a jejich Teenage Dirtbag teďka dojeli na Rock Rádiu. 17 hodin 35 minut a konečně tu nejsem sám. Nazdar, Jirko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak hele, další dvě hodiny samozřejmě ve vaší, v režii posluchačů. Prosím tě, jak to dopadlo v pátek? Jaký bylo přivítání tady zpátky po dovolení? Teda v pondělí,
1: ano. Bylo to krásný, lidi byli rádi, že už jsem tady a to je dobře a já jsem za to strašně jako vděčnej lidem, když kvůli ním to konec konců dělám celou tuhletu práci. A bylo to krásné, povídali jsme si tady s lidma jak po telefonu, tak různě potom co a jak. No ale musím vám říct, dneska jsem si pořídil takovou blbůstku na motorku. Motorkáři, slyšte. Opravdu, možná se to na vás sype teďka poslední dobou z internetu, ale takový to jako kupte si speciální motorkářský špunty do uší. Oni se používají, že jo, i hudebníci to používají, slyšeli hudbu, ale neslyšeli ten bordel, že jo, aby to odlučilo. A musím teda říct, že to stojí za to. Já jsem si je zakoupil dneska a jel jsem na motocyklu do práce. A zkusil jsem si docela v těch normálních rychlostech to jako funguje skvěle a pak vám právě nepíská, když jedete dlouho, že jo, což se mi taky stalo, že jsem třeba, já nevím, jel do Dánska a tam už jsem měl v hlavě fakt, jak když tě bouchne granát, no, píská v hlavě a tohle z toho větru, ono ti to odfiltruje ten vítr, ale tu mašinu slyšíš všechno okolo, takže super. Doporučuju vřele, jako opravdu.
0: No tak ty brďo, tak myslím, že stránky tady těch špuntů se teďka rozsypou, protože tam okamžitě lidi poběží nakupovat.
1: Ono to vyrábí každý strejda, že jo, to víš sám, jako hudební, že vyrábí se spoustu firm. Ale je to dobrá věc.
0: No jasně. No, samozřejmě, utíká nám čas, takže jdeme pustit pár posledních písniček, Within Temptation, Foo Fighters, nebo Vysáči, teďka tady na Rokovém odpoledni. Já se s váma uslyším zase zítra. Kuba tady bohužel zase nebude zítra, ale já rozhodně. Takže zítra od 3 do 6. Mějte se krásně.
1: Ahoj.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.
8: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.

0: Společnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit Vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí open air tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová. Rock Radio.

0: světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

Radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí silné bouřky. První vlna se objeví v noci na zítřek. Varování platí do 5 hodin ráno. V pátek se pak můžou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené můžou být nárazy větru i možným krupobytím. Povodí Vltavy pomáhá vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap. Kvůli suchu výrazně poklesly hladiny vodních nádrží. Tento týden můžou majitelé plavidel na přehradách využít jeřáb zdarma. Zájem ale není velký. Vlastníci lodí zřejmě čekají, že se do konce září situace zlepší. Podle Povodí tomu ale předpovědi příliš nenasvědčují. Už čtvrtstoletí pomáhá rodičovská linka lidem v náročných rodinných situacích. Služba Linky bezpečí letos slaví 25 let od svého vzniku. A s jakými problémy se na ně rodiče nejčastěji obracejí, přibližuje jí zástupkyně Michala Klovcová.
2: Nejčastěji se na linku obracejí rodiče v oblastech výchovy dětí, sporů o dítě, rozvodu či rozchodu, ale také psychických potíží dětí, kterými jsou sebepoškozování, sebevražedné chování anebo také úzkostné a depresivní stavy.
1: Na rodičovskou linku se můžou obracet všichni dospělí, kteří řeší problémy nebo náročné situace spojené s dětmi a dospívajícími. Technické služby města Most postavily speciální skleník. Pěstují v něm zeleninu ve věžích. Půdu k tomu nepotřebují, živiny a vzduch se ke kořenům dostávají automatizovanou technologií. To urychluje růst a snižuje spotřebu vody. Zelenina teď míří do místních restaurací. Časem by mohla končit ve školních jídelnách. Tolik zprávy, hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: A my ti za ty zprávy, drahá, děkujeme a dáme si samozřejmě, jak jingle napověděl, počasí. Tak přátelé, zítra čekejte většinou oblačnou, ojedinělé přehánky nebo i bouřky, odpoledne a večer postupně až zataženo místy v jihovýchodní polovině území četnější déšť nebo přehánky a místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty na 32, no a v 1000 metrech na horách stupňů 18, v Beskydech a Jeseníkách okolo 22. Meteorolog to komentuje tak, že v bouřkách se mohou vyskytnout nárazy větru až kolem 70 km v hodině, kroupy kolem 2 cm průměru, no a také přívalové srážky, tak s tím vším počítejte.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Letem světem za dopravou podíváme se na D1 a 191. kilometr ve směru Ostrava. Tam se stala nehoda a dodávky s motorkářem. Na místě samozřejmě složky záchranky. Je tam neprůjezdná zpevněná krajnice, dávejte na to pozor. No a ještě tu máme ulici Novohradskou v Českých Budějovicích. Tam nehoda 3 osobních aut. Policajti jsou na místě. Tak ať jdete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu středa, jeho tam třeba náš speciální díl roku na přání za chviličku. Začne za chviličku, vyplujeme přátelé a dneska dáme přednost těm zamilovaným nebo těm, co si zkrátka na sebe ve středu chtějí udělat pěkný čas. No a chtěli by se na to vzájemně nějak naladit skrz naše rádio vše možné, přátelé. Stačí zavolat ke mně do kapitánský kajutina a 725844424 psát na Messengera i do mailu. Vzkazy vyřídíme, muziku, kterou budeme mít, tak tu určitě zahrajeme. No a úvodem si dáme Green Day a Boulevard of Broken Dreams. No a během týhle 4 a 1/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský vážník. A proč? No protože právě vyplouváme. Joho!
4: Rock Radio.

0: Tak jo, přátelé, to byly Green Day a Boulevard Broken Dreams a my zvolíme svěžnější tempo počátkem a samozřejmě si dáme něco pěkného českého na začátek. Volal mi Honzik, že by pro všechny, který zná, chtěl něco zahrát pěkného z českých luhů a hájů. Tak mě napadlo, když se takhle vydáváme každý den po 18. hodině na cestu, vlastně takovou společnou, takže bychom si mohli dát od strýce Hájíčka a jeho bandy Krucipisk právě tento song Cesta.
1: Rok na přání. Rock Radio.

svoj klet, temni silne budou mít od tebe zájem. Na konce vlce.

0: Tak, to byli Europáci a The Cult of Ignorance, novinka z letoška, a půjdeme si dát teďka něco staršího. Psal mi tady Jirka Mikan maila, ahoj kapitáne, nemáš tam prosím ti něco od Alan Parsons Project pro všechny, co se těší na dnešní večer, díky moc. Jirka z Podvíní. Ano, tato píseň, kterou jsem vybral z roku 84 od téhle kapely Don't Answer Me, je speciálně taková jako nalazovací pro lidi, pro který je vlastně romantika nalazením na hezký večer středeční. Poslechněte sami.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory mi už SRO, Galva a Gemini.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
15: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
16: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: A tak to jsou Iron Maiden s peckou The Wicker Man a my budeme pokračovat v dál v naší krásné rock radiově krasojízdě straneční, abychom zahrali úplně všechno. Jdeme teďka původně na Láďu Křížka, jak mi tady psal Kuba. Ahoj na mistře, chtěl bych zahrát Playboye od Ládi Křížka, děkuju, jdu si dát pivo, u nás svítí slunce, s pozdravem Kuba. Tak Playboy se nám někam vypazil, ale Layboy, ten se k tomu pivu od alkoholu hodí mnohem více. Samozřejmě s Kubovým souhlasem.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Romantik, Lily Kravitz a Pecka Belief, jakoby prostředu vystřih, tak středičníci, doufám, že se ladíte na večer. No a my půjdeme dál a pustíme si nějaký sepelíny za sedmdesátek, ty taky krásně sedějí. No a volal mi Bert z Příbrami, přítel náš, a chtěl by zahrát Kašmír a bylo by to pro Berta, Petra, Sonču, Proču. A já si myslím, že vůbec pro celou Příbram. Tak Příbrami, Kašmír je tu.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Čau, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: 72 Hz už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice... Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
10: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
11: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
12: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Já nevím, jak je to možný, prostě při středě ty písničky tam skáčou sami. Škorpíci, Rhythm of Love. Tak v jakém rytmu dnešek oslavíte, samozřejmě čistě na vás. A nejen vesel je každý při středě, třeba Robert Brown je smuten. Psal, prosím, traktor, už zase sedím v rajchu v hospodě a jsem smutnej. Dík, Robert Brown. Prosím tě, nebuď smutnej, Roberte, dáme si takovou rybářskou o traktoru, ta ti určitě vykouzlí rohlík na tváři. No, ale než řekneme Petru vzdar, tak říkám, pište si na Messenger či do mailu, v jakém jazyce byste chtěli slyšet dnešní časové znamení. No a samozřejmě, v jaké situaci byste ho chtěli nachytat. No a já vám za to zahraju VIP, píseň na přání po sedmým. No a teď už Petrův zdar.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Penny a Same Old Song, jasně, ta samá stará píseň, většinou to, nebo někdy to tak chodí, že, stará ohraná písnička, nicméně já myslím, že tahle píseň se Pennym rozhodně povedla. No a na závěr si dáme, přátelé, konec 80. a kapelu Pixies, a to jsem velmi rád. Honza si zavolal a říkal, že by právě všem pamětníkům, co tuhle kapelu pamatujou, chtěl nechat zahrát něco pěkného. Tak já osobně mám vztah ke skladbě Where is my mind, kterou jsem vlastně zpíval jako předělávku, ale spíš ve střihu plesíbou na svojí svatbě, svý bývalý ženě, takže já bych volil tuto skladbu, jestli dovolíte, a je vlastně od Pixies taková nejznámější. Tak jdeme na to.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Deus meus, ora septima hanc precem ad temito. Sit omnis die mercuri sicut ordinius, tempere et humidate propitius. Amen. Vážení přátelé, dnes jste slyšeli. Bože můj, v hodině sedmé k tobě vysílám tuto prosbu. Nech tě stejně jako dnes každá středa teplotně i vlhkostí příznivá. Amen. Tak, přátelé, to bylo latinsky a tak nějak si to přál Luky Mates. Ten samozřejmě si za to může taky něco přát, protože jeho návrh na časové znamení mi na dnešek přišel úplně nejlepší, takže Luky, je to na tobě. No a než se rozmyslíš, tak si dáme krátkou úderku od Offspring a All I Want se jmenuje. No a tímto otevírám naší druhou půli roku na přání. Yeah!

0: vol, přátelé, tohle bylo Spring All I Want a teď už půjdeme na přání Lukyho Matese, který si za svou latinskou modlitbu vysloužil Harley a svazák. A napsal mi, že by si dal starou dobrou verzi pro mě a všechny autobusáky. Já myslím, že verze z roku 2000 je stará dost. Vlastně vzhledem k tomu, že už máme rok 2026, letí to strašně. Tak doufám, že budete spokojení a na zdraví.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Do uší vám zní druhá půle našeho středečního speciálu Roku na přání a samozřejmě na vašem oblíbeném Rock Rádiu. S váma jsem u toho já, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak ještě jednou dobrý večer všem a co si dáme po Fouzi a jejich předělávce od kapely Frankie Goes to Hollywood, Relax? Hele, dáme si zase něco českýho. Co vy na to? Volal mi Sandokan, že by své milované ženě chtěl nechat zahrát od Daniela Landy Pozdrav z fronty. Tak milá manželko pana Sandokana, zdravíme tě a přejeme vám oběma krásný středeční večer.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgisem.
2: Nádhernej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát

ještě teď slyším tě toužet v městě nad.

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, pro mámení barevnejch stuch. Pro tenhle okamžik

0: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

0: Milí středečníci, tohle byla taky muzika jak pro dnešní den střižená Living on a Prayer od bývalého kudrnáče a věčního romantika Bona Joviho. No a teď si půjdem dát romantiku těžkého kalibru. Volal mi Marcel, že bych chtěl něco jako fakt echtovního středečního od Ládi Křížka pro všechny zamilovaný středečníky. No tak co vybrat píseň, která opravdu veme nejen za srdce, Poslední den si má.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Přátelé, tady nám dohrává jedna z nejoblíbenějších písní mého syna, Patient Number 9 od čerta starého Ozzyho Osborna. No a teď si půjdeme dát takový vtipný šílence, který si říkají už leta. Twisted Sister, o který si napsala mailem paní nebo slečna Veronika. Ahoj, zahraj prosím I Wanna Rock od Twisted Sister pro našeho Ludvíka, který má dneska svátek. Vstříc novým dobrodružstvím a zážitkům mamka s taťkou. Ano, takže určitě paní Veronika. Tak, milý Ludvíku, my ti přejeme hodně štěstí, taky zdraví a kopec randy navrch k tvému svátku a vlastně všem Ludvíkům a pojďme si dát Twisted Sister I Wanna Rock na tvou slavu.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
9: Mami, já mám řidičák!
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku o jetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí. Jinak jsem

0: a kapela Queen a Radio Gaga. My pomalu, přátelé, ale jistě míříme do finále našeho pořadu Rok na přání. No a kdo se nám další dovolal, to byl veselý posluchač Honzík, který by chtěl od strýce Prota slyšet jeho závislosti a věnoval by to mně a taky všem, co se těší na víkend. Tak přátelé, já se těším jak na dnešní večer, tak i na víkend, takže se těším dvakrát. Doufám, že vy se taky budete těšit dneska nejméně dvakrát. No a tady je pro vás všechny Proteus a závislosti. Protože na té středě je závislost zaručena.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

Vážené námořnictvo, milí středečníci, máme tu cílovou pásku a máme před sebou poslední píseň na přání. Po té vší romantice by to chtělo taky pro krásné nalazení na středeční večer nějakou tu party. A tu nám takhle závěrem zařídila žena s krásným příjmením. Při středě, pardon, ale je to tak, Jitka Mokrá. Ahojky kapitáne, dozvuky Rock Castle stále ještě fungují a tak bych tě chtěla moc poprosit o zahrání písničky Party od Alestorm. Zahraj mi prosím pro všechny, kteří to v těch vedrech přežili ve zdraví. Moc krát děkuji, Jíťa Střebíče. Tak jo, P-A-R-T-Y, čili party, si dáme na úplný závěr našeho pořadu a s touto party se s vámi loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušní rokový muziky Jirka Vajgis. S těmi, co dnešek přežijí, se slyšíme zase zítra po 18. hodině u roku na přání, no a do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte.

0: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
10: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Výlety stále ještě je čas na ně vyrazit. Dnes pro připomenutí jeden do Rudy Železné. Nachází se tam druhý z české trojkoruny motomuzeí. O tom prvním z Hor Kašperských už byla řeč. V Rudě Železné je exponátem už sám objekt motomuza. Patří totiž k nejstarším dochovaným budovám v centrální části Šumavy, kde o bývalý lovecký zámeček z roku 1690, který nechal postavit Jindřich z Nordhaftu. Ten v roce 1989 jen tak unikl demolici, aby prošel v letech 2004 až 5 rekonstrukcí. No a v jeho levé části se nachází auto i moto muzeum. A i tady najdete mezi exponáty perly. Mimo jiné první vyráběný automobil značky Škoda, u kterého při výrobě kol nebylo potřeba jako dnes pryže, ale nejvíce se zapotil místní tesař, neb kola jsou loukoťová. Hodně velkou zajímavostí je i motocykl Čechie Bömerland. Ten sice mají všude možně. A ví se o něm, že je to historicky nejdelší sériově vyráběný motocykl historie, ale v Železné Rudě mají jeho, a teď se podržte, závodní verzi. Ta je přeci jen o kousek kratší, i proto stojí za to i zhlédnout. K vidění je tam i opravdu unikát. Motocykl klatovské značky Gorner, který vznikl v roce 1921. Otvírací dobu hledejte na webovkách historickémoto.cz. Pokud byste se rozhodli vyjet i jako parta desíti a víc lidí, rádi vám otevřou i mimo tam uvedené časy. Tak tradá do Rudy Železné.
0: Rock Radio. Motokeci.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

pátek 14. srpna bude rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bejvalej režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Tuzemský rokový devadesátky v rokovým referendu. Co jste si jížděli před 30 lety? Jedničku má František Sahula s deskou Blues pro Hitchcocka z roku 1994.
1: S pivasem nebetyčně.
0: Dvojku dostala Pavla Kapitánová a album Nevěřím z roku 1996. Nebo můžete zvolit Žlutýho psa a jejich Trsátko, taky z roku 1996. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

0: honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo knedlo zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovo, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
3: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
2: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
3: No. Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho kouchal kladivem a omylem.
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si nemu nové.
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím. Ty jsi na nejlepší cestě k Chochouškovi.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
3: Good.